Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Dobré první říjnové ráno ze signálu. Za 4 minuty nám odbije 6. hodina, to znamená, že vás čekají úvodní dnešní zprávy, které nachystala Lucka Sinková, no a po nich vás budeme opět probírat 80kami Kylie Minogue nebo Phil Collins.
1: Signál rádio doprava.
0: Ze všeho nejdřív ovšem míříme na silnice. Dálnice D10, 41. kilometr ve směru na Prahu, tak tam havarovalo nákladní vozidlo a se zdržením počítajte i na dálnici D11, 71. kilometr směrem metropole. Tam máme pro defekt odstavené nákladní vozidlo. Klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je první říjnový den, hezké ráno přeje Lucie Sinková. Sněmovna včera večer znovu přerušila debatu o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše. Jednání bude pokračovat třetím dnem dnes, kdyby poslanci mohli také hlasovat. V běžné debatě chce vystoupit ještě 37 z původních 60 zákonodárců, v drtivé většině z opozičního tábora. Novým generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky bude plukovník Martin Legner. Ministr vnitra Lubomír Metnar ho do funkce jmenuje právě dnes. Vybral ho ze tří kandidátů na základě výběrového řízení. Zlínská zoologická zahrada přišla o slonici Kali. Nepodařilo se jí probudit po náročné operaci. Slonice měla problém spojený s ulomeným klem a abscesem, který se vytvořil u kořene klu. Přes odbornou péči, mnohahodinovou náročnou operaci a práci zkušeného mezinárodního týmu 6 veterinárních specialistů se slonici po zákruku nepodařilo z dlouhodobé anestezie probudit.
0: Co se děje v regionu?
2: Stadion na Markétě na Praze 6 se chystá na motorkářskou událost roku. V pondělí 5. října tu proběhne už 57. memoriál Luboše Tomíčka. Pojede se den po pardubické zlaté přilbě. Největší pozornost bude poutat domácí Jan Kvěh, který může po triumfech z let 2024 a 2025 vyhrát Tomíčkův memoriál po třetí za sebou. Závodní den není pouze o závodění, chystá se i celodenní program pro celé rodiny. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté do 21 let porazili Bulharsko 1-0 a zajistili si baráž kvalifikace o mistrovství Evropy. V Hradci Králové rozhodl na začátku druhého poločasu Lukáš Vašek. Lvíčata mají před posledním kolem na Bulharsko i Skotsko náskok 4 bodů.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný až polojasný. Během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnost. Teploty 20 až 25 stupňů Celsia. A opět může foukat velmi silně. Ve Frýdlantském výběžku až 70-kilometrovou rychlostí. Na signálu 80 a Lukáš.
0: Signál Rádio.
3: Já vám přeju dobré čtvrteční jitro speciálně všem seniorům, protože úvodní říjnový den je právě jejich mezinárodním dnem, ale ať už jste v jakémkoliv věku, zanedlouho pro vás budu mít kalendárium vztahující se právě k 1. říjnu. Hezké ráno a pěkný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: 6:08, probouzí vás ráno na Signál Rádiu Stříc prvnímu dni v měsíci říjnu a tenhle čtvrtek je dnem, který při pohledu do kalendáře si tak trochu přivlastňuje více lidí, protože je už zmíněný Mezinárodní den seniorů, pak též lékařů, slaví i vegetariáni a zároveň máme Mezinárodní den hudby. Tak si pro lepší vstávání za pár momentů dáme pochopitelně zase tu osmdesátkovou. Nerad bych ovšem zapomněl na Igory, všechno nejlepší k svátku a pokud si někdo zaslouží přívlastek legenda, pak pan Jiří Suchý, právě dnes mu je 95 let. Klobouček, velká gratulace, pevné zdraví a úvodní říjnový den se v roce 1970 narodila zpěvačka Ilona Čáková. Tak se díky ní ještě na chvilku vrátíme do léta. Krásné ráno.
1: Signál Rádio vám přeje.

0: Minutu po čtvrt na sedm s vámi vstává ranní signál. Máme první říjnový den, ale vraťme se ještě na okamžik do včerejška, protože meteorologové uvedli, že středa byla nejteplejším dnem letošního babího léta. Na dvou místech totiž naměřili přes 26 stupňů Celsia. No ani dnešek nezůstane pozadu, protože nejvyšší denní teploty se mají pohybovat od 20 do 25 stupňů. Teď po ránu máme stupňů 11. K tomu bude na obloze jasno až polojasno, odpoledne a večer v Čechách od západu pozvolné přibývání převážně vysoké oblačnosti. Teď už je tu Umberto Tozzi, no a brzy taky očekávané události. Počkejte si na ně, pěkné ráno.
1: Vstáváte se Signál Rádiem.

0: Signálovým ránem se probouzíte a dobře děláte, protože 5 minut před 6:30 se dozvíte, co nás nemine ve čtvrtek 1. října.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: V Česku se počínají dneškem mění částky životního minima. Samostatně žijícím osobám vzroste na 5 500 korun. Začíná platit regulace cen pohonných hmot, o které rozhodla vláda kvůli jejich rychlému zdražování. Čerpací stanice budou moct prodávat naftu na nejvýš za 48,72 koruny za litr. U benzínu je cenový strop stanoven na 46,14 koruny za litr. Společnost Meta má ode dneška spoplatňovat některé zprávy v aplikaci WhatsApp. Týká se to firem, které využívají platformu pro komunikaci se zákazníky. Běžných uživatelů se spoplatnění nedotkne. Startuje už 16. ročník Dnů architektury. Až do 7. října bude probíhat ve stovce měst po celém Česku i na Slovensku. Připravené jsou komentované prohlídky, exkurze do jinak nepřístupných budov a další program. Většina z nich je zdarma. A v Brně dnes začíná festival Prototyp. Do soboty zaplní centrum jihomoravské metropole světelnými instalacemi, videomappingem a digitálním uměním. Dobré čtvrteční jitro.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Hezké čtvrteční ráno z ranního signálu. Za pár vteřin bude 6:30 a po schodoch jsme vystoupali na tuzemské silnice.
1: Signál rádio doprava.
0: Počítejte s tím, že právě teď je v Brně v Královopolském tunelu uzavřená roura B kvůli nadměrnému nákladu. Jinak jsme bez nehod, tak snad nám to vydrží co nejdéle. Šťastnou cestu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

čtvrteční signálové ráno na hodinách 6.36 v kalendáři 1. října, taky Igorové, těm přání jen toho nejlepšího a po výletě do Francie už za pár chvil zjistíme, jaké počasí bude u nás doma. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my idol Madame Rambo, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue

0: Tři minuty před 6:45 vstáváte s ranním signálem a nemusíte se obávat, že by první říjnový den znamenal šlus pro babí léto, jelikož i dnes bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty mají stoupat na 20 až 25 stupňů. Jen počítejte s tím, že během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnost. Uvidíme, jestli dnešek překoná včerejšek, kdy podle meteorologů to vůbec šlo o nejteplejší den celého babího léta, jakož leckde teplota stoupala k 26 a dokonce jsme zaznamenali i nějaké rekordy. O čem se dál ponejvíce mluví a píše, tak to se dozvíte už za pár chvil. Hezké ráno.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Máme minutu po 6:45 a jsou tu slíbené aktuality pro první říjnový den.
1: Signál Radio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Novým generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky bude plukovník Martin Legner. Ministr vnitra Lubomír Metnar ho do funkce jmenuje počínaje dneškem. Německý automobilový koncern Volkswagen přezkoumá budoucí mzdovou dohodu s odborovým svazem IG Metall a k 31. prosinci letošního roku vypoví několik stávajících kolektivních smluv, aby získal větší prostor pro plánované snižování počtu zaměstnanců. Odbory označily oznámený krok za velké zklamání a pohrozily vyhrocením sporu včetně stávek. Česká lvíčata vyhrála v 9. kole kvalifikace na Euro do 21 let nad Bulharskem 1-0. Svěřenci Michala Bílka jsou aktuálně na 14 bodech a o druhé místo zaručující baráže už nemůže nic připravit a zástupci klubu hokejové extraligy se na valné hromadě shodli, že se budou zabývat myšlenkou účasti Slovanu Bratislava v české nejvyšší soutěži. Představitelé 9násobného slovenského mistra jim včera představili svou vizi. Dobré jitro.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Ráno na Signál rádiu vás probouzí 8 minut před 7 hodinou. Doufám, že pro vás, jak zpívali Bee Gees, tento den úvodní říjnový nebude tragedy. A aby jsme se lehce pobavili, tak míříme na Aljašku, protože tam se odehrála soutěž o nejtlustšího medvěda. Letos titul nejmohutnějšího medvěda získal samec přezdívaný Batoh, který obstál v konkurenci 15 dalších jedinců a před hibernací vážil krásných bratru 540 kg. No, hezká půl tuna, no. A já to říkám pořád, že táhnout sebou ten batoh vepředu, to dá jednomu docela práci. Tak my se ještě vracíme na chvilku do noci, In the Heat of the Night, to je Sandra, ale vám všem skvělé čtvrteční ráno.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: 4 minuty chybí do 7 hodiny a já po Sandře zdravím podobně krásnou ženu.
1: Ty jeden lichotník.
0: Přede mnou už usedla Lucka Sinková. Ahoj.
1: Jo, jo, to buďte rádi, že mě po ránu nevidíte. Hezký den všem přeji. Tak co ve zprávách, že jo? Ty už se ani neptáš, ty už čekáš, že začnu.
0: To už je taková samozřejmost.
1: No tak ode dneška se mění pravidla pro takzvanou superdávku, tak to probereme, vysvětlíme.
0: A to vysvětlíme. Já bych potřeboval takovou superdávku
1: Kdo ne, že jo, ale víš jak, no, to je prostě složitý.
0: Chápu.
1: A víc si řekneme tady za okamžik, no a včerejšek, to tě možná potěší a vás taky, byl nejteplejším dnem letošního babího léta, tak stále to ještě můžou třeba překonat dnešní teploty,
0: já
1: uvidíme.
0: Já si myslím, že bychom mohli, vypadá to docela nadějně.
1: Vypadá to, že zas bude hezky, no.
0: Tak jo, tak se moc těšíme.
1: Ale ochladí se, už brzy, a to taky jako chystám.
0: Ale dej pokoj.
1: Dej pokoj.
2: Signál Rádio Doprava.
0: Já chci ještě léto, ale hlavně pojďme na D1 279. kilometr ve směru Ostrava. Tam v tuto chvíli počítejte se zdržením kvůli porouchané dodávce a dejte si pozor v Plzni, protože v Pražské ulici do sebe ťukly dvě tramvaje, si představte. Tak v těchto místech taky nohu z plynu a šťastnou cestu.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
9: Více na cherrymotor.cz.
10: Jablka pod lisem, chleba v peci a kejklíř v akci. To je moštování na semenci. Přijďte 3. října od 10 do 17 hodin do Přírodovědného muzea Semenec. Kompletní program na muzeumsemenec.cz.
11: Když slyšíš

0: To nejlepší z 80. let. Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké, teď už říjnové ráno přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Jsou tu další dnešní zprávy. Sněmovna včera večer znovu přerušila debatu o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše. Jednání tedy bude pokračovat třetím dnem, kdyby dnes poslanci mohli i hlasovat. V běžné debatě chce vystoupit ještě 37 z původních 60 zákonodárců. Ode dneška se mění pravidla pro takzvanou superdávku. Novela přináší větší ochranu samoživitelům s dětmi a přesněji zohlední náklady na bydlení podle okresu. Ve výpočtu se objeví i zvýšení životního minima. Změny se automaticky promítnou do přehodnocení dávek. Včerejšek byl nejteplejším dnem letošního babího léta. Na dvou místech naměřili meteorologové přes 26 stupňů Celsia. Na dalších 8 stanicích pak teploměr ukázal letních 25. V Německu vstoupilo v platnost dočasné snížení energetické daně na naftu a benzín. Cenu pohonných hmot na čerpacích stanicích by to mělo snížit o téměř 17 centů na litr.
0: Co se děje v regionu?
2: Účet za jídlo připravené ze zkažených vajec se na Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy vyšplhal na 391 nemocných. U 58 z nich je navíc laboratorně potvrzena salmonelóza a u dalších se na výsledky testu čeká. Škola začala fungovat včera. Obědy zatím dováží externí firma. Kuchyň musí projít kompletní dezinfekcí a personál pak testy na salmonelu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Mladé Boleslavi se dnes půjde na florbal, konkrétně na pohár mistrů. Více ví Petr Plintovič.
3: Florbalisty Mladé Boleslavi čeká odvetné čtvrtfinále Champions Cupu proti Thurgau. Ve švýcarsku klub Amix Florbal Mladá Boleslav prohrál 4-6. Doma tak musí český mistr vyhrát, aby dostal zápas do prodloužení. Utkání mezi domácí Bolkou a švýcarským celkem Thurgau začíná večer v 6:30.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný až polojasný. Během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnost. Teploty 20 až 25 stupňů Celsia. A opět může foukat velmi silně. Ve frýdlantském výběžku až 70-kilometrovou rychlostí. Na signálu 80 a Lukáš.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Ale já prostě musím zmínit jiné jméno, protože dnes je to přesně 7 let, co v pražské vile na Bertramce naposledy vydechl mistr Karel Gott. Neskutečně to letí a co dalšího přineslo první říjen v historii, tak to vám přineseme v nejbližších okamžicích. Počkejte si na to. Krásné ráno.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Přesný čas 7:10 a v ranním signálu ta správná chvíle na trochu úvodní říjnové historie.
1: Ladíte Signál Rádio, je 1. října a v roce 1971 to byl den, kdy na Floridě otevřeli první zábavní park Walt Disney World, dnes známý jako Disneyland. A už přináším i další dnešní výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den byla v roce 1997 v České republice snížena maximální rychlost v obcích na 50 km v hodině a na dálnicích byla naopak zvýšena na 130 km za hodinu. V roce 1996 první pilotka českých aerolinií absolvovala první let na lince Praha-Záhřeb jako druhý pilot. V roce 1946 byla v britském Oxfordu založena organizace Mensa International, která sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi. V roce 1873 byl položen základní kámen novogotické dostavby katedrály svatého Víta na Pražském hradě. A v tento den byla v roce 1781 v Praze na Staroměstském náměstí v domě u Bílého jednorožce otevřena první půjčovna knih a časopisů.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Příjemné čtvrteční jitro 7.19 v přijímačích vám zní ráno na Signál rádiu a 1. říjen je též světovým dnem cyklistiky. A na kolo dnes budou opět příznivé podmínky, jasno až polojasno, k tomu nejvyšší teploty mezi 20 až 25 stupni. To se to pojede. My vyrážíme za další muzikou a zanedlouho i očekávané události. Nenechte si je ujít.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Pět minut před půl osmou máte ten správný ranní signál, protože uslyšíte, co se bude dít ve čtvrtek 1. října.
1: Signál Radio. Očekávané události.
0: V Česku se počínají dneškem mění částky životního minima. Samostatně žijícím osobám vzroste na 5500 korun. Začíná platit regulace cen pohonných hmot, o které rozhodla vláda kvůli jejich rychlému zdražování. Čerpací stanice budou moc prodávat naftu na nejvýš za 48,72 koruny za litr. U benzínu je cenový strop stanoven na 46,14 koruny za litr. Startuje už 16. ročník Dnu architektury. Až do 7. října bude probíhat ve stovce měst po celém Česku i na Slovensku. Připravené jsou komentované prohlídky, exkurze do jinak nepřístupných budov a další program. Většina z nich je zdarma. V Brně dnes začíná festival Prototyp. Do soboty zaplní centrum jihomoravské metropole světelnými instalacemi, videomappingem a digitálním uměním. A hokejisté Sparty přivítají v předehrávce 7. kola extraligy České Budějovice. Utkání má v pražské O2 aréně začátek o 6:30 večer. Teď vám všem stále hezké ráno.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Je s vámi čtvrteční signálové ráno. V příštích okamžicích připomeneme dnešní životní jubileum pana Jiřího Suchého, ale nejdřív míříme o 7:30 do provozu.
1: Signál rádio doprava.
0: Aktuálně máme nehodu dvou aut v Praze v Prosecké ulici. Zůstává po nich neprůjezdný pravý pruh. Je to před ulicí Lovosickou směr centrum a bouralo se i v Brně v Jandáskově ulici. Tam havarovalo jedno osobní vozidlo. Taky v těchto místech určitě zpomalte a ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.
1: Na signál rádio pro vás máme bleskovou soutěž. Ano nebo ne? Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu. Signál Rádiu posloucháte online na signálradio.cz.

0: Dobré čtvrteční ráno, téměř 6 minut po 7:30 jedeme ranním signálem a je potřeba zmínit, že skladatel, hudebník, textař, spisovatel, básník, výtvarník, grafik a v neposlední řadě divadelník, zkrátka génius naší kultury, Jiří Suchý dnes dostane dort s 95 svíčkami. No, i když moc jisté to není, protože, jak sám pan Suchý uvádí, jsem notorický neslavič a proto se v den mých narozenin žádná oslava nekoná. V semaforu se objevím teprve 6. října v pořadu extravagantní díkuzdání Jiřímu Šlitrovi. Budiš mu to prominuto, mi to prominuto. Samozřejmě, že bude. Ovšem, pokud patříte mezi fanoušky této legendy, tak mimochodem vychází album Haleluja. Hana Hegerová zpívá texty Jiřího Suchého, potom kniha Suchý a Šlitr, alias Semafor 1959 až 1969, či výpravná publikace Kabaret v duši. No, zkrátka, pane Suchý, za všechno velké díky a hlavně hodně zdraví.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: 7.41, díky, že jste se signálovým ránem. Nezapomeňte popřát Igorům k dnešnímu svátku. A když se dívám do liturgického kalendáře, v něm se pro dnešek nachází Remigius a s ním spojená pranostika. Fouká-li vítr na svatého Remigia od východu, bude velmi tuhá zima. No, tak to můžeme být v klidu, jelikož dnes má být slabý vítr, zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny a místy i na severu Čech. Mírný jihovýchodní vítr do 7 metrů za sekundu.
1: Vstáváte se Signál rádiem.

0: Posloucháte ranní signál a po Americe Kimwald míříme do Vyškova, tam totiž budou v noci dinosauři. Osvětlí nám to kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Netradiční pohled na druhohorní velikány, na svícené scény i 4D kino. Na tohle lákají pořadatelé Vyškovského dinoparku. Noční prohlídky se uskuteční po několik říjnových večerů. Poslední bude 31. října. Prohlídky budou vždy od 18 do 22 hodin. Poslední vstup je pak vždy možný v 21 hodin. Návštěvníci se přitom nemusí přesouvat mezi zoo a dinoparkem. Příjezd i parkování na noční prohlídky jsou totiž přímo v dinoparku v Marchanicích. Na akci však neplatí permanentky ani jiné celoroční vstupenky. Pro noční návštěvu je potřeba naopak zakoupit samostatné vstupné na místě. Dinopark nabízí ozvučené i statické dinosaury. Ve Vyškově jich návštěvníci najdou více než 100. Zdejší zábavní park se otevřel už před 20 lety. Luděk Savana, Urbánek, Vyškov. Je tu.

0: zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.
1: Na Signál Rádiu.
2: A vzhledem k tomu, že je dnes Mezinárodní den seniorů, tak ji trochu dnes věnujeme jim, ačkoliv samozřejmě zvýšený tlak a cholesterol mohou mít i mnohem mladší ročníky. Lidé, kteří pravidelně berou léky na dlouhodobé nemoci, by si pro ně možná nemuseli chodit do lékárny. Ministerstvo zdravotnictví pošle v tomto měsíci k připomínkám návrh zákona o zasílání léků na předpis. V některých menších městech totiž dnes musí pacienti pro léky cestovat desítky kilometrů. Plán ministerstva by jim dal na výběr nechat si léky na předpis doručit domů nebo do výdejního boxu.
0: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: To, co slyšíte, je čtvrteční signálové ráno s datem 1. října. Za 3 minuty bude 8 hodin, tím pádem už za mnou dorazila do studia Lucka Sinková, aby vám pověděla, na co se můžete těšit ve zprávách v celou. Tak Lucko, spust.
1: Ode dneška tady od 1. října máme samé novinky. Kdo nastupuje do funkce ředitele úřadu pro zahraniční styky? Uslyšíte už za chvilku ve zprávách a taky se dozvíte, kdo dnes bude jmenován novým generálním ředitelem hasičského záchranného sboru.
2: Signál rádio, doprava.
0: Nejprve ale míříme na tuzemské silnice. V Praze se nám roztrhl pytel s nehodami, pojďme na ně v Holešovičkách. Tam je neprůjezdný pravý pruh po havárii nákladního vozidla s osobním. V ulici Mladých Běchovic srazili se zkrátka osobní auto s motocyklem a ještě do třetice v metropoli v Trojské ulici, tak tam došlo ke střetu dvou dodávek. Taky v těchto místech určitě nohu z plynu a klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je první říjnový den, hezké ráno přeje Lucie Sinková. Do funkce ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace dnešním dnem nastupuje diplomat a zpravodajec Miroslav Toman. Ten byl dosud od ledna 2024 velvyslancem v Bulharsku. Nahradí tak Vladimíra Posoldu, který ke konci září rezignoval. Bývalý ministr vnitra Vít Rakušan, který Posoldu v roce 2022 jmenoval, řekl.
2: Jeho služba, což vím jako konzument zpráv, které posílal, dokázala pojmenovávat hrozby takové, jaké jsou, dokázala odhadnout svou sílu a co je důležité, měla velikou důvěru u spojeneckých služeb.
1: A novým generálním ředitelem hasičského záchranného sboru bude plukovník Martin Legner. Ministr vnitra Lubomír Metnar ho do funkce jmenuje dnes. Vybral ho ze tří kandidátů na základě výběrového řízení. Ministerstvo financí dnes zveřejní výsledek hospodaření státu ke konci září. Na konci srpna byl státní rozpočet ve schodku 186 miliard korun. Při včerejších studentských protestech proti poměrům na francouzských středních školách policie po celé zemi zadržela 625 lidí. Zranilo se 83 policistů a několik studentů. Policejní inspekce vyšetřuje přiměřenost tří zásahů, při jednom z nich totiž utrpěl student zranění hlavy. Francouzský ministr školství označil rozsah protestů za dosud nevídaný.
0: Co se děje v regionu?
3: Pražský atletický stadion na Julisce se v neděli stane dějištěm už čtvrtého ročníku charitativní akce na pomoc napadené Ukrajině. Od 9 do 18 hodin se budou kilometry měnit v konkrétní pomoc napadené zemi. Říjnový běh Run for Ukraine má silnou symboliku. Účastníci budou společně běžet podél frontové linie jako gesto podpory ukrajinským vojákům. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Předehrávka 7. kola hokejové Tipsport Extraligy se bude hrát v pražské Autu aréně. Podrobnosti má Petr Plintovič.
4: Sparta v domácí aréně tentokrát přivítá České Budějovice. Úvodní buly padne v 6:30. Lépe v tabulce jsou na tom zatím hráči hostujícího Motoru. Na čtvrtém místě mají o 3 body více než Sparta, které po 6 kolech patří 9. pozice.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný až polojasný. Během odpoledne od západu částečně začne přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia a povane slabý, především v oblasti Českomoravské vrchoviny a místy i na severu Čech, mírný jihovýchodní vítr ve Frýdlantském výběžku může dosahovat až 70 km za hodinu. Večer bude částečně slábnout. Na signálu 80 s Lukášem Bláhou.
0: Signál Rádio.
5: Přejícím vám parádní úvodní říjnové ráno a v něm si brzy řekneme, jak by u nás mohla vypadat budoucnost řízení. Tak to si určitě nenechte ujít a užijte si ranní poslech s Johnem Waitem.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: 8 hodin a 9 minut se k vašim uším line ráno na Signál rádiu a jak se vám líbí představa, že by se o řízení postaral místo vás přímo váš vůz. Jestli je to hodně vzdálená hudba budoucnosti, ví kolega Luboš Dvořák.
1: Do klubu Alberte je známá hláška ze staré TV reklamy, která by se mohla stát už skutečností. A to tak, že nasednete do přivolaného auta a ono vás bez řidiče odveze třeba do hospody a zpět. Česko uznalo prozatímní evropské schválení systému Tesla FSD Supervised a umožnilo jeho používání také na našich silnicích. Česko se připojilo k Nizozemsku a dalším 5 evropským státům, které schválení systému již převzali. Jenže ono to s tou návštěvou restaurace zařízení nebude tak rychlé. Povolen je systém úrovně 2, tedy pouze částečnou automatizaci řízení. Řidič proto musí po celou dobu sledovat provoz a musí být připraven okamžitě převzít řízení.
2: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: pár vteřin před 7:45, pardon, už na 9, abyste si nemysleli, že je o hodinu méně a třeba nestíhali. No, každopádně jste s ranním signálem a včerejšek byl nejteplejším dnem letošního babího léta. Dokonce na dvou stanicích padly rekordy. V Doksanech a Husinci Řeži přesáhly teploty mírně 26 stupňů. A je dost dobře možné, že v ohrožení bude i dnes maximum staré přesně 70 let, tehdy v roce 1956 25,1 stupně Celsia a meteorologové předpovídají, že dnes bude mezi 20 a právě 25 stupni. Tak jsem sám zvědav. Vám všem hezké ráno, za chvilku o čem se mluví a o čem se píše.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Dáváte si signál levé ráno, máme 8.18, takže zanedlouho můžu slíbit dnešní kolo hry ano nebo ne o vstupenky na viděk, ale ještě předtím avizované probírané novinky.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Hlavní město Praha plánuje do roku 2028 investovat do modernizace teplárenství dalších 270 milionů korun. Peníze by měly směřovat zejména do systematické obnovy zařízení. Investice tak mírně vzrostou. Od roku 2022 Praha do teplárenství dosud dala kolem 210 milionů korun. Německý automobilový koncern Volkswagen přezkoumá budoucí mzdovou dohodu s odborovým svazem IG Metall a k 31. prosinci letošního roku vypoví několik stávajících kolektivních smluv, aby získal větší prostor pro plánované snižování počtu zaměstnanců. Odbory označily oznámený krok za velké zklamání a pohrozily vyhrocením sporu včetně stávek. Zástupci klubů hokejové extraligy se na valné hromadě shodli, že se budou zabývat myšlenkou účasti Slovanu Bratislava v české nejvyšší soutěži. Představitelé devítinásobného slovenského mistra jim včera představili svou vizi a na ledě ještě zůstaneme. Vstup do nové sezóny NHL se vůbec nevydařil brankáři Danielu Vladařovi. V úvodním utkání inkasoval v pensylvánském derby od Pittsburghu 7 gólů a jeho Flyers prohráli 0-7.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: To, co slyšíte, signálové ráno v 8.23, jdeme soutěžit.
1: Ano nebo ne? Na Signál Rádiu.
0: I dnes tady pro vás máme vstupenky na kapelu Viděk, která dorazí do Česka 6. listopadu do pražského Lucerna Music Baru. Navíc je tam ještě doplní skupina Mucha a k tomu navíc přihazujeme i CDčko. Je potřeba se dovolat jako první na číslo 910 260 910, což se opravdu někomu podařilo. Hezké ráno.
2: Hezké ráno, tady Ondra z Velkých Karlovic.
0: Ondro, moc zdravíme. Znáte princip hry Ano nebo ne?
2: Znám.
0: Jo, skvělý, takže můžeme jít rovnou na otázku.
2: Můžeme.
0: Skvělý. Byla první SMS zpráva na světě odeslána v roce 1985. Ano nebo ne?
2: Ne.
0: Ondro, a to tipujete nebo víte?
2: No, tipuju.
0: Ale ten tip je skvělej a je dobrý.
2: Je správný, já vím, že 1989 to nemohlo být.
0: Ne, bylo to až v roce 1992 a ta SMS zněla Merry Christmas a poslal jistý Neil Papworth. No, vám tohle to přineslo samozřejmě zmíněné vstupenky, taky CDčko a navíc ještě se tam ukáže skupina Mucha. Prozraďte, koho vezmete sebou?
2: No, někoho vezmu.
0: Jo, někdo se najde, kdo půjde na Viděk, no. S kým si zaskáčete. No tak jo, tak skvělý. Ondro, vydržte ještě na telefonu, ať se domluvíme, jakým způsobem vám všechny ty zmíněné ceny zašleme. Mějte se krásně.
2: Díky.
0: Naslyšenou.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Posloucháte Ranní signál a jak moc velká je to krátce před půl devátou lambára na silnicích, zjistíme právě teď.
1: Signál rádio, doprava.
0: D1, 194. kilometr ve směru Ostrava, zde došlo k nehodě nákladního vozidla s osobním. Přesouváme se do Prahy, protože tady na jižní spojce u Záběhlic a to směr Černý most jsou v sobě hned tři osobní auta, takže počítejte se zdržením a případně i na D4, 61. kilometr ve směru hlavní město, zde odstavený nákladní automobil. Klidnou cestu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Pět minut po půl deváté ze čtvrtečního rána na Signál rádiu. Bruce Springsteen, narozený v USA a ze Spojených států, k nám novinkově přichází do českých kin jeden z nejočekávanějších snímků tohoto roku, ve kterém můžete vidět, jak to miláčkovi žen Tomu Cruiseovi sluší jako staříkovi. Film Digger sleduje nejmocnějšího muže světa. Pakliže se ale spíše řadíte mezi milovníky českých komedií, čeká vás jako tradičně ode dneška premiérově třeba Tango pro tři. Objeví se v něm tuzemské tváře jako Martin Dejdar, Anna Polívková, Marek Taclík, Richard Genzer či Aleš Háma. No a nebo film s další číslovkou Zpráva pro Minervu 2, kde si hlavní roli střihnul Miroslav Krobot. To je zaručená kvalita. Tak hurá na velká plátna.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: 8.39 je s vámi ranní signál a určitě to znáte a poslední dny řešíte, co si ráno vzít, abyste po ránu nemrzli a naopak odpoledne vám nebylo zbytečně teplo. Ano, teplotní rozdíly na jednom místě naší země jsou kolikrát hodně velké a během pár hodin se oteplí je o více než 25 stupňů. Ale buďme za to rádi, protože v takovém Tokiu aktuálně prší už rekordních 35 dní v kuse. Co se týče deště, tak ten je úplně v nedohlednu u nás a ani výraznější změna. To znamená, že i na začátku října babí léto a denní maxima pohybující se kolem 20 stupňů. Tak věřím, že tyhle informace, ty vás podobně jako mě dosti potěšily.
1: Signál Rádio.

0: Dvě minuty před 9:15 vám z přijímačů zní signálové ráno a co se bude už v neděli slavit v pražské zoo, pro vás vypátral kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, určitě mi dáte za pravdu, že Světový den zvířat se musí oslavit pořádně a pořádně slavit se bude v pražské zoologické zahradě. Během celého nedělního dne jsou na programu komentovaná krmení a také setkání u vybraných druhů zvířat, při kterých se dozvíme zajímavosti z jejich života. Světový den zvířat se poprvé slavil v roce 1925 v Berlíně z iniciativy spisovatele a ochránce zvířat Heinricha Zimmermana. Od roku 1929 se pak slaví 4. října a v roce 1931 bylo na Mezinárodním kongresu ve Florencii právě toto datum oficiálně přijato jako Světový den zvířat. A vybráno nebylo náhodou, právě 4. října je totiž svátek svatého Františka z Assisi, patrona všech zvířat. A jak se bude slavit v pražské zoo? První setkání proběhne v Africkém domě u Hrabáčů. Na řadu pak přijdou tučňáci a žirafy, medvědi a koně Převalského. Těšit se můžete také na setkání u slonů a velkých želv. Odpolední program pak završí krmení luskounů v indonéské džungli a krmení gaviálů indických v Čambalu. Tak v neděli vyražte do pražské zoologické zahrady a užijte si Světový den zvířat. Hezký den přeje Honza Navrátil.
2: Ráno na Signál Rádiu.

Za 12 minut už bude 9, vy tak stále ještě ale ladíte ranní signál a 80-kový klasici Erasure o sobě dlouho nedali vědět, jejich zatím poslední řadavka The Neon vyšla před dlouhými 6 lety. Teď jsou ale zpátky Erasure. Ano, včera se objevil single Wings of Love, ohlašující chystanou novinku Radio Radio, které se dočkáme na jaře. A samotná píseň, ta pak pokračuje v takových těch intenzních sitpopu a jedna polovina Vince Clark k tomu dodává, některé písně odráží události z mého života, ale ne všechny. Nemuseli jsme o tom přemýšlet ani diskutovat, prostě to tak vyplynulo samo. No, dost povídání, já myslím, že bychom si aspoň kousek mohli pustit.

0: Sídla lásky Wings of Love, tak takhle zní Erasure na začátku října roku 2026. My budeme vzpomínat zase na osmdesátky, protože tohle je Phil Collins a jeho, ano, Do You Remember. Hezký zbytek čtvrtečního rána.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Tři minuty nás dělí od 9. hodiny a v závěru čtvrtečního 1. říjnového rána na Signál rádiu jsme si prostě museli mistra Karla dát, jelikož teď přesně 7 let odedle, kdy nás opustil, zůstává v nás. Mimochodem, text téhle písně pro něj napsal Zdeněk Rytíř, který shodou okolností odešel z tohoto světa před 13 roky. A vdova po zpěvákovi Ivana Gotová skrze sociální sítě oznámila, že na dnešní výročí připravila pro fanoušky výjimečné překvapení. Více určitě dozvíte v dnešním dopoledním vysílání, ještě před ním zprávy v celou a s nimi Lucka Sinková, která nám prozradí, co v nich uslyšíte.
1: Čerpací stanice teď budou prodávat naftu se ztrátou, protože stát ode dneška zavádí cenové stropy. Přesné ceny nafty a benzínu pro vás máme za chvilku ve zprávách a taky se podíváme do Madridu, kde demonstranti ještě hodinu po půlnoci stávkovali. Proč? To si taky řekneme.
2: Signál rádio doprava.
0: Teď si povíme, jak to vypadá na tuzemských silnicích. D1 190. km ve směru Ostrava, tam brání provozu srážka dvou osobních vozidel. Pražský okruh 25. km shodou okolností ve směru D1 neprůjezdný střední pruh po střetu osobního auta s nákladním tedy v tom prostředním pruhu a na D5 62. km ve směru hlavní město. Zde došlo k havárii osobního vozidla s nákladním. A až už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.
2: Signál rádio je s vámi také na internetu. Aktuality a zajímavosti z vysílání nebo záznamy některých pořadů hledejte na webu signalradio.cz a nezapomeňte se k nám přidat i na Facebooku nebo Instagramu. Buďte se Signál rádiem i v online světě.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na VOZP.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy. A tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu v Lucerna Music Bar Praha.
6: Tati, co je to hybrid?
7: To je auto.
6: A co je to superhybrid?
7: To je Chery.
8: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
9: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
10: Více na cherymotor.cz.
2: Signál rádio hraje osmdesátky.
11: Signál poslouchám, protože tam zazní osmdesátková muzika a na ní jsem vyrůstal.
12: Signál poslouchám, protože mě k tomu přivedli rodiče. Poslouchají to doma a mně se ta muzika prostě líbí.
13: Ahoj všichni, jsem na cestě z Bydžova do Stuttgartu. Poslouchám rádio Signál, který je super. A díky datům to mám i teďko momentálně v Německu.
2: Signál rádio. Signál rádio. To nejlepší z osmdesátek. Signál rádio, zprávy.
1: Pěkné, dnes už říjnové dopoledne přeje ze Signál rádia Lucie Sinková. Poslanci by dnes mohli hlasovat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z ANO. Schůze svolaná z podnětu 5 opozičních klubů bude pokračovat 3. jednací den. V debatě chce ještě vystoupit 37 poslanců. Pokus o svržení koalice ANO, SPD a motoristů. Kabinet podle současného rozložení sil pravděpodobně nepoloží. Čerpací stanice budou podle petrolejářů v prvních dnech nové regulace prodávat naftu se ztrátou. Stát ode dneška totiž zavádí cenové stropy a zároveň snižuje spotřební daň z nafty. Maximální cena nafty bude dnes 48 korun 72 haléřů za litr. Benzínu 46 korun 14 haléřů. Britská tajná služba varuje před čínskou organizací, která podle ní financuje výzkum britských akademiků pro potřeby čínské rozvědky. Na projektech se podle tajné služby podílelo přes 100 akademiků působících v Británii. Čínské velvyslanectví v Londýně obvinění odmítlo. Demonstranti ještě hodinu po půlnoci našeho času setrvávali na madridském náměstí Puerta del Sol a požadovali politická opatření k zastavení vystěhování a zmírnění bytové krize. Čekali, až španělská vláda oznámí nové bytové vyhlášky.
2: Co se děje v regionu?
14: Do Prahy, konkrétně na letiště Václava Havla, se dnes vrací letoun Airbus A380. Největší dopravní letadlo světa se po několika měsíční pauze vrací na pravidelnou linku mezi Prahou a Dubají. Společnost Emirates nasazuje letoun s modernizovaným interiérem a cestovní třídou Premium Economy. Letoun, který je potěšením pro fotografy a pozorovatele letadel, nabízí místo pro 508 cestujících. Honza Navrátil, Praha.
2: Sport.
1: Čeští fotbalisté do 21 let úspěšně zvládli důležitý duel s Bulharskem a po vítězství 1-0 si zajistili baráž kvalifikace o mistrovství Evropy. V Hradci Králové dal jediný gól na začátku druhého poločasu Lukáš Mašek. Lvíčata před posledním kolem odskočila Bulharům na rozdíl 4 bodů. Stejné manko má i Skotsko po výhře 5-2 nad Azerbajdžánem.
2: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno. Během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 20 až 25 stupňů Celsia a foukat opět silně by mělo ve frýdlantském výběžku. Na signálu 80 a Lukáš.
2: Signál Rádio.
0: Jsem tu a 3 minuty po 9. hodině jsme pokročili už do úvodního říjnového dopoledne a v příštích okamžicích se můžete těšit na střípky z historie naší metropole. Tak, jak je umí poskládat jedině David Černý, miluju Prahu. Počkejte si na to, hezké dopoledne.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: čtvrteční dopolední signál je to, co slyšíte, a Maxi Priest střídá avizovaný David Černý s jeho jedinečnou historií naší metropole.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den, dnes si budeme povídat o jedné příměstské vile, která dala jméno celé známé pražské čtvrti. Pod vinicí svaté Kláry stojí letní sídlo hraběte Václava Vojtěcha Šternberka, který si nechal v druhé polovině 17. století v zadním Ovenci postavit ohromnou příměstskou vilu, kterou dnes známe jako Trojský zámek. Hraběcí ambicí bylo přenést eleganci římských příměstských vil ku Praze a vzdát hold vládnoucímu rodu Habsburku. To první se mu povedlo beze zbytku. Vybudoval nádherný dům s velkolepou sochařskou výzdobou. Najdeme zde monumentální barokní výjev, zobrazující vítězný boj římských bohů s Titány. Dvojramené vnější schodiště, které vede z velkého sálu zámku přímo do zahrady, je opravdový skvost. Sochaři Jan Jiří a Pavel Hermanové na něm vytvořili dramatickou antickou scénu. Olympští bohové ze schodiště svrhávají Titány do hlubin pod nimi. Je to vskutku neuvěřitelné dílo. Na vrcholku schodiště a podél zábradlí trůní v klidu a ve vznešené převaze bohové z Olympu, Zeus, Pallas Athéna, Apollon a další, a přímo v prostoru pod schodištěm v temné uměle vytvořené jeskyni padají Titáni v totálním zmaru a pokoření do hlubin. Titáni jsou ohromní svalnatí obři. Jejich svaly jsou napnuté v marném odporu. Zápasí s vlastní vahou, poražení ale padají do temných hlubin, převalují se přes kamenné stupně. Ve výrazech Titánu je patrná bolest, šok a bezmoc z porážky. Ústa mají pootevřená v němém výkřiku. Nad nimi pak trůní bohové v elegantních pózách s vlajícími drapériemi. Těla Titánu jsou ale ohromná, hrubá a zoufalá. Je to barokní umění v té nejčistší formě, které vtahuje diváka do děje. Když přicházíte ze zahrady k zámku, nahlédnete přímo do rozevřeného podzemního otvoru, ze kterého ponížení Titáni vyčnívají do prostoru. Na schodišti Trojského zámku můžete prožít starodávný antický příběh, kde vítězný Zeus nechal poražené Titány spoutat a uvrhnout do nejhlubšího a nejtemnějšího místa podsvětí, do Tartaru, který byl zajištěn bronzovými branami. Vůdci Titánu Atlantovi vyměřil zvláštní trest. Musel na svých ramenech navěky držet nebeskou klenbu. Místo pod schodištěm, kam se řítí poražení Titáni, bylo vědomě navrženo s unikátní akustikou. Temný klenutý prostor groty vytváří ozvěnu. Pokud promluvíte nebo zavoláte směrem do jeskyně, zvuk se odrazí zpět. Uslyšíte vlastní slova. V barokní symbolice to mělo vyvolat iluzi, že výkřiky a steny uvězněných Titánů dodnes rezonují z hlubin Tartaru. Schodiště s desítkami soch udělalo na tehdejší obyvatele obrovský dojem. Pro běžné lidi byla antická mytologie jednoduše příběhem o Troji. Místu tak začali zjednodušeně říkat ten Trojský zámek nebo zámek Troja. Označení natolik zlidovělo, že z původního názvu zadní Ovenec se postupně stala Troja, což se později stalo i oficiálním názvem celé městské čtvrti, ve které dnes leží i pražská zoo a botanická zahrada. Pro Signál Rádio David Černý, Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: Přesně v 9:30 z dopoledne na Signál rádiu Patrick Swayze, She's Like the Wind. A jako ten vítr, čas odval září, ale i první říjnový den jsme v našem ranním vysílání soutěžili v rámci Ano nebo ne o vstupenky na pražské vystoupení slovenské kapely Viděk. Ovšem pozor, už jenom zítra je budeme rozdávat. Tak buďte ve střehu a držím palce, aby se vám zadařilo jako dneska ráno Ondrovi.
1: Dneska ráno tady Ondra z Velkých Karlovic.
0: Byla první SMS zpráva na světě odeslána v roce 1985. Ano nebo ne?
1: Ne.
0: Ondro, a to tipujete nebo víte?
1: No, tipuju.
0: Ale ten tip je skvělý a je dobrý.
1: Je správně, já vím, že 1989 to nemohlo být.
0: Ne, bylo to až v roce 1992 a ta SMS zněla Merry Christmas a poslal jistý Neil Papworth.
2: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu. Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Vzpomínali jsme na Šinetu O'Connor, máte ten správný dopolední signál, ve kterém vás dnes kolega Luboš Dvořák zavede z pochopitelných důvodů za architektonickými skvosty.
1: Proměny bydlení od historických vil a činžovních domů přes panelová sídliště až po současnou architekturu nabídne od 1. do 7. října letošní den architektury v Libereckém kraji. Festival má motto Bydlím tady sem. Do programu 16. ročníku se zapojí Liberec, Jablonec nad Nisou, Kamenický Šenov, Vratislavice nad Nisou, Turnov a městy Zdislava. Jde o vybrané příklady bytových domů, dělnických kolonií, sídlišť i nových obytných čtvrtí a zdařilých novostaveb pro specifické bydlení, které ukazují, jak se proměňovaly představy o domově a jaké výzvy řešíme dnes. V Liberci festival nabídne 3 komentované procházky částmi starého města. Zájemci navštíví i experimentální dům architekta Karla Hubáčka. Stavba byla prvním pokusem o prefabrikovaný rodinný dům v Československu a dnes připomíná tvorbu jednoho z nejvýznamnějších architektů minulého století, který je podepsán pod Horským hotelem a vysílačem Ještět. Prima podzimní vycházky přeje Luboš Dvořák.

0: kaskadér Dalibor Janda na Svetru signálu přinesl až téměř k 10. hodině. Za 3 minuty odbije připravená je tak Lucka Sinková, která nachystala čerstvé zprávy a po nich opět to nejlepší, co se urodilo v 80. Boni M, Depešáci nebo Pet Shop Boys.
1: Signál rádio doprava.
0: A jak nám to jezdí na D1, 194. kilometr na průjezdu Brnem ve směru Ostrava, došlo ke střetu nákladního vozidla s osobním. Zdržet byste se mohli i na D10, 63. kilometr ve směru Turnov kvůli odstavenému nákladnímu vozidlu a 3 nehody v Praze. V Archeologické 2 osobní vozidla v sobě, 2 osobní auta se potkala taky v Teplické a rovněž 2 osobní vozidla havárie v Moskevské ulici. Klidnou cestu.
1: Začátek odpoledne má na signál rádiu na starosti Lukáš Frélich.
2: Rozdává dobrou náladu, má pro vás zajímavosti nebo připomínku různých výročí. A nechybí ani ta nejlepší hudba 80. let.
1: Užijte si odpoledne s Lukášem Frélichem každý všední den na signál rádiu.
3: Jablka pod lisem, chleba v peci a kejklíř v akci. To je moštování na semenci. Přijďte 3. října od 10 do 17 hodin do Přírodovědného muzea Semenec. Kompletní program na muzeumsemenec.cz.
4: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Když slyšíš tohle...

0: Radio.
1: To nejlepší z 80. let.
0: Signál Rádio, zprávy.
2: Stále hezké dopoledne přeje 1. října Lucie Sinková. Vysokoškolské vzdělání má v Česku nadále méně lidí, než je průměr zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Takzvané terciární vzdělání má v Česku 29% lidí ve věku 25 až 64 let. Průměr ostatních zemí je 43%. Ode dneška se mění pravidla pro takzvanou superdávku. Novela přináší větší ochranu samoživitelům s dětmi a přesněji zohlední náklady na bydlení podle okresu. Ve výpočtu se projeví i zvýšení životního minima. Změny se automaticky promítnou do přehodnocení dávek. Stávající příjemci proto nemusí podávat novou žádost. V Česku pokračuje babí léto, ale rozdíly mezi ranními a odpoledními teplotami jsou místy skoro 30 stupňů. Na Šumavě včera ráno klesla teplota k minus 5 stupňů Celsia. Včera odpoledne tu ale bylo přes 24 stupňů. A babí léto bude i o víkendu. Má být slunečno a teploty mezi 20 a 24 stupni. Výrazně se ochladí až v polovině příštího týdne. Jih Francie zasáhly mimořádně silné bouřky. Místy za 6 hodin napršelo přes 200 mm vody a silnice Montpellier zaplavila voda. U Egmort se objevila dokonce dvě tornáda současně.
0: Co se děje v regionu?
3: Hlavní město ve spolupráci s právnickou fakultou Univerzity Karlovy opět veřejnosti nabídne bezplatné právní poradenství. Studentská právní poradna bude fungovat v přízemí Škodova paláce v Jungmanově ulici v zimním semestru od 5. října do 16. prosince a v jarním semestru pak od 15. února do 19. května. Poradna je určena lidem, kteří potřebují základní orientaci v právních otázkách a možnostech řešení své situace. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
2: Přehrávka 7. kola hokejové Tipsport Extraligy se bude hrát v pražské O2 aréně. Podrobnosti má Petr Plintovič.
4: Sparta v domácí aréně tentokrát přivítá České Budějovice. Úvodní buli padne v 6:30. Lépe v tabulce jsou na tom zatím hráči hostujícího Motoru. Na 4. místě mají o 3 body více než Sparta, které po 6 kolech patří 9. pozice.
0: Signál Rádio, počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 20 až 25 stupňů Celsia a foukat opět silně by mělo ve frýdlantském výběžku. Na signálu 80 a Lukáš.
0: Signál Rádio.
5: A já dnes připomínám dvě výročí, 95 let od narození Jiřího Suchého a přesně před 7 roky nás opustil Karel Gott. No a čeho se při této příležitosti dočkají jeho fanoušci, se mimo jiné dozvíte už brzy v signálech hudební minulosti pro 1. říjen. Dobré čtvrteční dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dáváte si čtvrteční dopolední signály, já vám na oplátku dám to nejpodstatnější z historie muziky pro dnešní datum.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
0: Začínáme velkým milníkem pro muziku. Sony Corporation totiž v japonském Tokiu představuje úvodní říjnový den roku 1982 první komerčně dostupný přehrávač kompaktních disků. Jeho cena se pohybuje okolo 650 amerických dolarů pro představu tehdejších 19 000 korun. Alba převedená na formát CD se pomalu dostala na severoamerický trh a jako první jde do prodeje 52nd Street domácího zpěváka Billyho Joela.

Druhá vzpomínka je mladší jen o 12 měsíců a jdeme tedy na start října 1983. V něm se Bonnie Tyler stala první a doposud jedinou velšskou umělkyní, která si to vyšlápla na vrchol prodejní hitparády Spojených států. Skladba popisující příběh lásky upírů měla původně lehce přes 7 minut, ale došlo ke zkrácení na 4,5, aby byla přijatelnější pro rádiové posluchače.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: A právě dnes uplynulo 7 roků od úmrtí Karla Gotta. Mnohonásobný zlatý slavík zemřel ve věku 80 let poté, co se léčil s akutní leukémií. Vdova po zpěvákovi Ivana Gottova skrze sociální sítě oznámila, že připravila výjimečné překvapení. Na jeho hrob byla umístěna deska s otisky jeho dlaní. Příznivci se tak budou moci mistra pomyslně dotknout.

0: ti dál.
1: Povedený čtvrtek, potažmo krásný celý říjen vám přeje Lukáš Bláha.
2: To byly dnešní signály hudební minulosti. This is the story of my baker.

0: parádní Crowded House, krátce před půl jedenáctou jste se Signál rádiem a můžete být i prostřednictvím našich sociálních sítí, tedy Facebooku a Instagramu. Dnes tam řešíme téma začátku října, tak dejte případně vědět, jestli je pro vás tenhle měsíc oblíbený či ne. A první říjnový den máme v kalendáři mimo jiné Mezinárodní den hudby. Tím pádem si z playlistu pustíme zanedlouho tu správnou osmdesátkovou Simply Red nebo Roxeťáky. Pěkné dopoledne.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
4: Signál rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Posloucháte Signál Rádio, máme na hodinách za 10:45. To je nejvyšší čas, abych já vám pomyslně zamával pro dnešek, protože přede mnou sedí. A dneska ne jiný Lukáš, druhý Lukáš, ale Adam je připraven. Ahoj.
1: Ahoj Luky, jsem rád, že jsi to poznal.
0: Ano,

0: které nejsou nebo nejsou povoleny je sbírat, tak tam už je to za penízky. U nás zatím ne tohle.
1: A hlavně by se ti to ani nevešlo do lednice nebo do mrazáku, víš? To. Už jenom z toho to principu bych to nezbíral.
0: Přesně bych to tam nechal. Já bych se hlavně myslel, že to je nějaký zvíře.
1: Já bych to unesl.
0: No tak jo, tak s Ádou po 11. hodině další zajímavosti, to je jasná věc. Lukáš Blás loučí, Ádo, užij si vysílání.
1: Děkuju.
0: A já zase zítra ráno budeme spolu vstávat v 6, ahoj.

0: Signál Rádio jsme si hráli Pretenders, máme před 11. hodinou a podíváme se, jak to vypadá v dopravě. V příští hodině si tady budeme hrát například Phila Collinse, Lionela Richieho nebo Eurythmics. Nabízíme vám to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio doprava.
0: Prálásí havarovaný motocykl v ulici Mikuleckého. Dávejte si tam na sebe pozor. Hlášenou nehodu nákladňáku a osobáku máme pak na D1 mezi 158. a 159. kilometrem ve směru na Brno, kde by měl být kvůli tomu neprůjezdný pravý jízdní pruh. Bezpečné cesty vám přeje Signál Rádio. When the

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké čtvrteční dopoledne i s 11. hodinou pro vás máme zprávy. Sněmovna dnes bude třetím dnem pokračovat v debatě o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše. V běžné debatě chce vystoupit ještě 37 z původních 60 zákonodárců. V drtivé většině se jedná o poslance z opozičního tábora. Ekonomické důvody jsou podle ministerstva obrany hlavní příčinou zrušení zakázky na 185 obrněných čtyřkolových vozidel za 24,7 miliardy korun. Vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, ženýní, pyrotechnické anebo průzkumné vozy. Zrušení zakázky kritizují někdejší ministryně obrany Jana Černochová z ODS a také Ivan Bartoš za Piráty. Po ministerstvu žádají konkrétní vysvětlení. V Rakousku se vážně zranil 34-letý Čech, který se při fotografování zřítil ze skály. Podle tyrolské policie muž spadl asi 30 metrů přes kamenité koryto potoka a utrpěl vážná zranění stehna a kyčle. Po poskytnutí první pomoci na místě byl letecky převezen záchranným vrtulníkem do státní nemocnice.
0: Co se děje v regionu?
1: Nový mobilní hlukoměr začala využívat pražská městská policie. Strážníci tak dokáží odhalit nelegálně upravené nebo příliš hlučné výfouky aut a motorek. Přístroj už prošel prvním měřením. Během kontrolní akce ve Štěrboholích bylo odhaleno celkem 9 nelegálních úprav vozidel. Magistrát zvažuje nákup dalších hlukoměrů. Jeden vyjde na 260 tisíc korun.
0: Sport.
1: Kateřina Siniáková v prvním zápase po deblovém triumfu na US Open porazila v Pekingu polskou tenistku Magdu Linetelovou 6-4 a 6-3 a je ve druhém kole. A Jiří Lehečka porazil na turnaji v Tokiu 6-3, 6-7 a 6-3 Belgičana Berkse v zápase prvního kola, který byl kvůli dešti rozložen do 2 dnů.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je a bude jasno, během odpoledne ale bude přibývat oblačnost a teploty se pohybují mezi 20 a 25 stupni Celsia. Ve Frýdlantském výběžku počítejme se silnějším větrem. Jaké počasí nás čeká zítra? Tak to vám povím za hodinu. Do té doby si užívejte další osmdesátky. Posloucháte Signál Rádio.
0: Signál Rádio.
2: Jste se Signál Rádiem, v kalendáři máme 1.10. Slunko nám na většině území republiky projasňuje podzimní čas. Dnešek je ideální zase nějakou, na nějakou tu pohodovou muziku. Těšit se můžeme například na Lionela Richieho, Eurythmics nebo už teď na Erika Carmena. Tak mějte naladěné Signál Rádio, pěkný poslech vám ze studia přeje Áďa Adam.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Hrajeme pro vás na Signál Rádio. Ačkoliv mohou silné deště a bouřky vypadat dost děsivě, je na nich přece jen něco působivého. Více nám o tom poví kolega Luboš Dvořák.
1: Bouřky, i když se jich mnozí bojíme, nás přitahují svojí silou a nezvladatelností. Teprve 14-letý Matyáš z Hradce Králové letos založil na Facebooku profil bouřkář.cz Meteo a radar. Věnuje se sledování radaru a meteorologii, fotí bouřky, hvězdy i struktury mraků. Varuje před extrémy počasí a dává rady dalším fotonadšencům. Mladý student nedávno zaujal svými snímky děsivě vypadajícího bouřkového pásu, který se přehnal přes Hradec, a po pár měsících už má přes 1000 sledujících. A to se tomuto koníčku věnuje teprve 4 roky. Amatérský meteorolog a lovec bouřek si zatím slávu neužívá a kvůli nízkému věku si také nepřeje uvádět celé jméno.

0: Společnost vám dělá Signál Radio, kde pro vás pravidelně pozorujeme hvězdy, ale nepotřebujeme k tomu žádný dalekohled. Slavné hudební hvězdy z 80. let jsou totiž stále velmi aktivní na sociálních sítích a my pro vás sledujeme, co dělají, čím se chlubí svým fanouškům nebo co odhalují ze svého soukromí. Tohle všechno pak pro vás chystá kolega Martin Čípa do pořadu Hvězdy na síti, které tu budou zase zítra po 19. hodině na Signál Radio.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu.

0: Ladíte Signál Rádio, kde Honza Navrátil je už plně připravený pro svoje zprávy a po nich se můžeme opět těšit na skvělé osmdesátky. Budou nám tady v příští hodině hrát například Survivor, Chris Isaac nebo Elton John.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Bouralo se v Praze v ulici Tréglova, kde proběhla srážka dvou osobáků a nehodu máme v Praze hlášenou i v ulici Jaselská, kde by měla být havárie autobusu. Ze studia Signál Rádia vám přejeme bezpečné jízdy.
2: Pravidelné rubriky Signál Rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou, Miluju Prahu s Davidem Černým nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál Rádiu.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
9: Více na cherymotor.cz.
10: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
11: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz.
1: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem. Signál Rádio, zprávy.
12: Hezké poledne, posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází další zprávy. Dnešek je ve znamení změny pravidel pro takzvanou superdávku. Novela přináší větší ochranu samoživitelům s dětmi a přesněji zohlední náklady na bydlení podle okresu. Ve výpočtu se projeví také zvýšení životního minima. Změny se automaticky promítnou do přehodnocení dávek. Stávající příjemci proto nemusí podávat nové žádosti. Armáda bude na kontaminovaném území v bývalém vojenském prostoru na Šumavě zasahovat ještě několik týdnů, řekl to ministr životního prostředí Igor Červený. Připomeňme, že armáda zahájila průzkum už v září. Na místě je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Estonsko zakázalo tranzit ruského a běloruského obilí přes své území, oznámil to tamní ministr zahraničí. Rozhodnutí zdůvodnil ruskou válkou proti Ukrajině a útoky na ukrajinské přístavy.
1: Co se děje v regionu?
12: O jízdy ve zrekonstruované lanovce na Pražský Petřín je zájem. Dopravní podnik za prvních 8 dní provozu přepravil téměř 100 000 cestujících a kvůli enormnímu zájmu přidal také skoro 200 jízd mimo pravidelný jízdní řád. Podle dopravce se denně lanovkou sveze v průměru více než 10 000 lidí.
1: Sport.
12: K hokejistům extraligového Kladna se dnes připojil kanadský útočník Ryan McGregor. 27-letý hráč s bohatými zkušenostmi z AHL přichází k rytířům na zkoušku a bude tu usilovat o první angažmá mimo zámoří.
1: Signál Rádio, počasí.
12: Venku je jasno, během odpoledne bude přibývat oblačnost a teploty se pohybují mezi 20 a 25 stupni Celsia. V noci na pátek bude obloha polojasná až oblačná, na západě i zatažená a teploty klesnou na 13 až 8 stupňů. Zítřejší páteční den bude poměrně slunečný, na západě Čech počítejme s oblačností a na severozápadě pak se slabými přehánkami. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 20 do 24 stupňů Celsia, na západě bude kolem 18. Tolik zprávy.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
0: Pěkné poledne se Signál Rádiem, kde vás od mikrofonu zdraví Áďa Adam. Máme čtvrtek, 1. října a svátek má dnes Igor. Jako dárek tu pro vás máme další muziku z 80. let, kterou tu pro vás tak rádi hrajeme. Už teď si nám tady bude znít například Elton John a protože příchod podzimního období přináší často sebou náhlé nachlazení, povíme si už za pár minut, jak se před ním chránit. Tak zůstaňte naladění.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Odpoledne trávíte na vlnách Signál Rádia. Podzim sice přináší příjemnější teploty od léta, ale také častá nachlazení. Ano, jak asi slyšíte u mě, vím, o čem teď mluvím. Ale abyste na tom byli lépe než já a předešli tak nepříjemnému chraplavému hlasu a desítkám kapesníků kolem vás, můžete například zvýšit přísun vitamínu C. Nemusíte nutně v tabletkách nebo šumácích, ale i klidně z přírodních látek, které zvyšují vaši obranyschopnost. Bohatý na vitamin C jsou například citrusy, šípek nebo paprika. Důležitá je i pravidelná hygiena. Mytí rukou by měl být základ hned potom, co přijdeme domů, ale i do práce. No a když už jsme u té práce, musíme myslet i na odpočinek. Je naprosto normální, že během podzimního období jsme více unavení. Proto buďte opatrní a zbytečně se nepřepínejte. Zdravý a kvalitní spánek může být jednou z největších ochran před nachlazením. Já to určitě vyzkouším. Signál Rádio vám přeje pěkné odpoledne.

0: Posloucháte Signál Radio. Podzim může být sám o sobě kolikrát dost náročný. Do toho nás navíc mohou vyčerpat například samé nadávky na sociálních sítích a negativní zprávy, a to nemusíme ani vstát z postele. Jestli byste ale chtěli začínat den s dobrou náladou, tak od toho tady pro vás máme rubriku Dobrá zpráva dnešního rána, která tu zní každé všední ráno po 7 hodině. Mějte ničím nerušený poslech Signál Radia, a to ještě v této hodině například s Michaelem Jacksonem, Army of Lovers nebo Bobby McFerrinem.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
2: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých 2 letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu v Lucerna Music Bar Praha.
3: Když slyšíš

0: Michael Jackson nám hrál na vlnách Signál Rádia. Do Vyškova za dinosaury v noci, to je výzva. Více nám k tomu poví kolega Luděk Samana Orbánek.
1: Netradiční pohled na druhohorní velikány, na svícené scény i 4D kino. Na tohle lákají pořadatelé Vyškovského dinoparku. Noční prohlídky se uskuteční po několik říjnových večerů. Poslední bude 31. října. Prohlídky budou vždy od 18 do 22 hodin. Poslední vstup je pak vždy možný v 21 hodin. Návštěvníci se přitom nemusí přesouvat mezi zoo a dinoparkem. Příjezd i parkování na noční prohlídky jsou totiž přímo v dinoparku v Marchanicích. Na akci však neplatí permanentky ani jiné celoroční vstupenky. Pro noční návštěvu je potřeba naopak zakoupit samostatné vstupné na místě. Dinopark nabízí ozvučené i statické dinosaury. Ve Vyškově jich návštěvníci najdou více než 100. Zdejší zábavní park se otevřel už před 20 lety. Luděk Savana, Urbánek, Vyškov.

0: hodiny Signál Rádia nám odtíkávají poslední minuty před 13. hodinou a to je správný čas na dopravní novinky a poté na zprávy s kolegou Honzou Navrátilem. Po nich se můžeme těšit na další skvělé hvězdy z osmdesátek. Hrát nám tady bude například Jennifer Rush, Jimmy Cliff nebo CC Catch.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Prála si nehodu osobáku a motorky v ulici Evropská, kde by měl být kvůli tomu neprůjezdný levízní pruh. Bezpečné cesty za volantem vám přeje Signál Rádio, které můžete poslouchat po celém Česku pomocí digitální technologie DAB+.
1: Chcete mít Signál Rádio hezky na očích? To není žádný problém. Máme pro vás samolepky a rádi vám je dáme. A navíc zadarmo. Zadarmo. Zadarmo. Vaše kontaktní údaje jako celé jméno a přesnou adresu pošlete e-mailem na samolepky@signalradio.cz a pak už jen počkejte, než se vám objeví ve schránce. Signál Rádio rozdává samolepky, tak si o ně napište.
2: Jablka pod lisem, chleba v peci a kejklíř v akci. To je moštování na semenci. Přijďte 3. října od 10 do 17 hodin do Přírodovědného muzea Semenec. Kompletní program na muzeumsemenec.cz.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast. Prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
1: Signály pro radost. Každý všední den dostanete příležitost zavolat k nám do Signál Rádia, říct si svůj vzkaz a my ho rádi odvysíláme.
6: Ahoj milé, Signál Rádio, do týhle nepohody, tak bych chtěl poprosit, jestli byste mi mohli zahrát nějakou pěknou veselou písničku. Děkuju moc a všem posluchačům přeju hezký den.
1: Až zazní výzva, zavolejte do studia na linku 910 260 910. Signály pro radost. Každý všední den na Signál Rádiu. Signál Rádio, zprávy.
7: Hezké odpoledne i se 13. hodinou pro vás máme na Signálu další zprávy. Dnešek je prvním dnem, kdy platí maximální ceny paliv, které stanovila vláda. Čerpací stanice budou podle petrolejářů v prvních dnech nové regulace prodávat naftu se ztrátou. Stát krom cenových stropů zároveň také snížil spotřební daň z nafty. Maximální cena nafty je na dnešek stanovena na 48,72 Kč za litr. V případě benzínu platí maximální cena 46,14 Kč. Jaderná elektrárna Temelín zahájila modernizaci vodovodních sítí v celém areálu. Kompletní obnova se týká 25 kilometrů potrubí pro požární a pitnou vodu. Cílem je připravit sítě na dlouhodobý provoz, který se má prodloužit na 80 let do roku 2080 a 2082. První etapa, která je technicky nejnáročnější, potrvá do roku 2029. Kompletní výměna skončí v polovině 30. let. Pokračuje mluvčí elektrárny Marek Sviták.
8: Ocelové potrubí z doby výstavby vyměňujeme za odolný polyetylen s dlouhodobou životností. Už máme hotový přibližně 800-metrový úsek od hlavních výrobních bloků směrem k jedné z pomocných budov. Každých 100 metrů nového potrubí navíc prochází tlakovou zkouškou. Vedle samotných trubek vyměníme i 100 uzavíracích ventilů.
7: Na noční obloze bude možné v následujících měsících velmi dobře pozorovat Saturn. Planetu budou moci sledovat majitelé hvězdářských dalekohledů, ale také návštěvníci hvězdáren.
1: Co se děje v regionu?
7: Stadion na Markétě na Praze 6 se chystá na motorkářskou událost roku. V pondělí 5. října tu proběhne už 57. memoriál Luboše Tomíčka. Pojede se den po pardubické zlaté přilbě. Největší pozornost bude poutat domácí Jan Kvěch, který může po triumfech z let 2024 a 2025 vyhrát Tomíčku v memoriál po třetí za sebou. Závodní den není pouze o závodění, chystá se i celodenní program pro celé rodiny.
1: Sport.
7: A ve sportu míříme do Pardubic. Na startu velké pardubické bude letos pouze 10 koní. Z 11 přihlášených byl totiž škrtnut 9letý Zarat, vítěz květnové kvalifikace. Před dostihovým svátkem také nyní ve sklárně v Lindavě vzniká trofej pro vítěze další pardubické.
1: Signál Rádio, počasí.
7: A další zprávy končíme počasím. Venku je jasno, teploty se pohybují kolem 25 stupňů Celsia. V noci na pátek bude obloha polojasná až oblačná. Na západě bude zataženo a teploty klesnou na 13 až 8 stupňů. Páteční den nám nabídne poměrně slunečnou oblohu. Na západě Čech ale počítejme s oblačností a na severozápadě pak se slabými přehánkami. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 20 do 24 stupňů. Na západě bude kolem 18 a na horách kolem 15 stupňů. Tolik další zprávy. Vracíme se opět k muzice. Hezké odpoledne.
1: Signál Rádio.
0: Hladíte čtvrteční vysílání Signál Rádia, odkud vás od mikrofonu zdraví moderátor Áďa Adam. Ten už ale za pár minut na chvíli propůjčím Lukymu Bláhovi, se kterým si připomeneme to nejlepší, co nám znělo z rána. Mezitím další báječná hudba.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: CCKeď s námi byla na Signál Rádiu, kde už je kolega Lukáš Bláha, se kterým si připomeneme, co nám zaznělo v ranním vysílání.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu.
0: Lukáš Bláha tentokrát mluvil o nejtlustším medvědovi a byla o tom dokonce i soutěž. Víc Luky.
2: Ráno na Signál Rádiu vás probouzí 8 minut před 7 hodinou. Doufám, že pro vás, jak zpívali Bee Gees, tento den úvodní říjnový nebude tragedy. A aby jsme se lehce pobavili, tak míříme na Aljašku, protože tam se odehrála soutěž o nejtlustšího medvěda. Letos titul nejmohutnějšího medvěda získal samec přezdívaný Batoh, který obstál v konkurenci 15 dalších jedinců a před hibernací vážil krásných bratru 540 kilogramů. No, hezká půl tuna, no. A já to říkám pořád, že táhnout sebou ten batoh vepředu, to dá jednomu docela práci. Tak my se ještě vracíme na chvilku do noci, In the Heat of the Night, to je Sandra, ale vám všem skvělé čtvrteční ráno.
0: Další rady, tipy a zajímavosti s Lukášem zase zítra ráno na Signál Rádiu.
1: Vstávejte se Signál Rádiem. Se Signál Rádiem.

0: Posloucháte Signál Radio, kde si hrajeme to nejlepší z 80. let. Těšit se můžeme ještě například na Pointer Sisters, Bonnie Tyler nebo Tinu Turner. A za pár minut také vybereme další specialitu, která se kdysi nahrávala na pásky. Tak držte signál.
1: Na Signál Radio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Signál Rádio jsme si hráli Bonnie Tyler, kdy už přišel čas opět na náš magneťák, kde se necháme opět vtáhnout do doby, kdy se hudební pecky nahrávaly na pásky.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Tentokrát se vydáme do roku 87, kdy americký zpěvák Terence Trent D'Arby vydal single Wishing Well. Text prý napsal, když byl v takovým napůl spánku a napůl bdělým stavu. Líbila se mu u toho ta atmosféra slov a píseň se líbila hodně i jeho fanouškům, protože mu přinesla vysokou pozici na žebříčku amerických hitparád. A vám se bude patrně líbit taky. To už teď každopádně můžete zjistit díky našemu magiči.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Ladíte čtvrteční Signál Rádio, kde nám Honza Navrátil přichystá další zprávy a po nich bude následovat další skvělá muzika z let 80. Budou nám tady znít například London Beat, Roxette nebo George Michael. Teď se ještě podíváme, jak to vypadá v dopravě.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha má hlášenou nehodu v ulici na Vinobraní, kde se srazila dvě osobní auta. Bouračka by mohla částečně bránit v provozu. Dávejte si tam na sebe pozor. Šťastné a bezpečné cesty přejeme ze studia Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: 14. hodina je tady, posloucháte Signál a teď také další zprávy. Při autonehodě poslance Filipa Turka v centru Prahy se nestal trestný čin. Takový je výsledek vyšetřování policie. Věc tak policie postoupila k projednání možného přestupku obou účastníků. Voda v odolené vodě je stále nepitná. Trojnásobné množství olova odhalila laboratoř ve vzorku odebraném v Postřižině. Omezení pro 12 obcí proto zůstává v platnosti a týká se zhruba 15 tisíc lidí. Hygienici evidují mezi strávníky v základní škole v Újezdu nad Lesy 399 nemocných, z toho je 364 dětí. U 72 je potvrzena salmonelóza. V nemocnicích stále zůstává 19 lidí. Propuštění se chystá u americké armády. Podle ministra obrany Peta Hexeta americká armáda propustí celkem 20% admirálů a generálů. A Kréta vyhlásila nejvyšší stupeň výstrahy. Oblíbený turistický ostrov očekává tento týden záplavy. Podle předpovědí meteorologů by mělo v severní části ostrova napadnout přes 400 mm srážek, což je extrémní množství. Hrozí také bouřky a silný vítr.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražský atletický stadion na Julisce se v neděli stane dějištěm už 4. ročníku charitativní akce na pomoc napadené Ukrajině. Od 9 do 18 hodin se budou kilometry měnit v konkrétní pomoc napadené zemi. Říjnový běh Run for Ukr má silnou symboliku. Účastníci budou společně běžet podél frontové linie jako gesto podpory ukrajinským vojákům.
0: Sport.
1: Fotbalová asociace České republiky se omluvila za to, že před včerejším zápasem proti Bulharsku byla při hymnách na velkoplošné obrazovce zobrazena nesprávná vlajka soupeře. Pořadatelé v Hradci Králové chybovali a před začátkem zápasu zobrazili na velkoplošné tabuli vlajku Maďarska.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je jasno, teploty se pohybují kolem 25 stupňů Celsia, během odpoledne bude ale přibývat oblačnost, v noci na pátek bude oblačno, na západě zataženo a teploty klesnou na 13 až 8 stupňů. Zítřejší den bude se sluníčkem, na západě Čech ale počítejme s oblačností a na severozápadě také se slabými přeháňkami. Vítr bude foukat slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu a nejvyšší teploty zítra naměříme od 20 do 24 stupňů, na západě kolem 18. Na horách se teploty budou pohybovat kolem 15. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: Pěkné odpoledne se Signál Rádiem, kde odbyla 14. hodina a od mikrofonu vás zdraví Áďa Adam. Dnes přeji jen to nejlepší do dnešního dne všem Igorům, kteří mají svátek. Pohodový poslech nám tu zajistí další muzika z minulých let a k tomu i Lukáš Bláha, který nás tu za pár minut navštíví se svými signály hudební minulosti. Ještě jednou pěkné odpoledne se Signál Rádiem.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Odpoledne vám dělá společnost Signál Radio, kde už je i kolega Lukáš Bláha a jeho signály hudební minulosti.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Začínáme velkým milníkem pro muziku. Sony Corporation totiž v japonském Tokiu představuje úvodní říjnový den roku 1982 první komerčně dostupný přehrávač kompaktních disků. Jeho cena se pohybuje okolo 650 amerických dolarů pro představu tehdejších 19 000 korun. Alba převedená na formát CD se pomalu dostala na severoamerický trh a jako první jde do prodeje 52nd Street domácího zpěváka Billyho Joela.

Druhá vzpomínka je mladší jen o 12 měsíců a jdeme tedy na start října 1983. V něm se Bonnie Tyler stala první a doposud jedinou velšskou umělkyní, která si to vyšlápla na vrchol prodejní hitparády Spojených států. Skladba popisující příběh lásky upírů měla původně lehce přes 7 minut, ale došlo ke zkrácení na 4,5, aby byla přijatelnější pro rádiové posluchače.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: A právě dnes uplynulo 7 roků od úmrtí Karla Gotta. Mnohonásobný zlatý slavík zemřel ve věku 80 let poté, co se léčil s akutní leukémií. Vdova po zpěvákovi Ivana Gotová skrze sociální sítě oznámila, že připravila výjimečné překvapení. Na jeho hrob byla umístěna deska s otisky jeho dlaní. Příznivci se tak budou moci mistra pomyslně dotknout.

0: ti dát.
1: Povedený čtvrtek, potažmo krásný celý říjen vám přeje Lukáš Bláha.
2: To byly dnešní signály hudební minulosti.

0: Ladíte Signál Rádio, láska neprochází pouze žaludkem, ale i ušima. Proto každý páteční večer tu pro vás hrajeme ty nejkrásnější balady 80. let. Takže už zítra od 9 večer do 2 hodin do rána, 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám. A odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: námi byla na Signál Rádiu. V neděli se bude v pražské zoo slavit. Na oslavu Světového dne zvířat nás pozve kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, určitě mi dáte za pravdu, že Světový den zvířat se musí oslavit pořádně a pořádně slavit se bude v pražské zoologické zahradě. Během celého nedělního dne jsou na programu komentovaná krmení a také setkání u vybraných druhů zvířat, při kterých se dozvíme zajímavosti z jejich života. Světový den zvířat se poprvé slavil v roce 1925 v Berlíně z iniciativy spisovatele a ochránce zvířat Heinricha Zimmermana. Od roku 1929 se pak slaví 4. října a v roce 1930 bylo na Mezinárodním kongresu ve Florencii právě toto datum oficiálně přijato jako Světový den zvířat. A vybráno nebylo náhodou, právě 4. října je totiž svátek svatého Františka z Assisi, patrona všech zvířat. A jak se bude slavit v pražské zoo? První setkání proběhne v Africkém domě u hrabáčů. Na řadu pak přijdou tučňáci a žirafy, medvědi a koně Převalského. Těšit se můžete také na setkání u slonů a velkých želv. Odpolední program pak završí krmení luskounů v Indonésii, džungly a krmení gaviálů indických v Čambalu. Tak v neděli vyražte do pražské zoologické zahrady a užijte si Světový den zvířat. Hezký den přeje Honza Navrátil.

0: Signál Rádio máme před 15. hodinou, máme tu pro vás novinky z dopravy a v příští hodině se můžeme těšit například na Bananarama, Village People nebo Europe, to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Bouralo se v Praze v ulici Maňákova, kde jsou havarovaná dvě osobní auta. Opatrní buďte v Praze i v ulici Gogolova, kde by mohla nehoda částečně bránit v provozu. Bezpečné čtvrteční cesty vám přeje Signál Rádio.
1: Webové stránky Signál Rádia. To jsou aktuality z vysílání, pozvánky na zajímavé akce, archiv některých pořadů, program vysílání, online poslech nebo informace o právě přehrávané hudbě. Sledujte webové stránky signalradio.cz.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
4: Více na cherrymotor.cz.
1: Signál Rádio hraje 80. Taky milujete ten pocit, když slyšíte hudbu, která vás okamžitě vrátí v čase a připomene dobu bezstarostných let? Signál Rádio vás vrací do mládí s těmi nejlepšími hity 80. let. Tahle hudba nestárne a s ní nezestárnete ani vy, tak si ji společně s námi užívejte každý den od rána do večera. Signál Rádio. Ty nejlepší osmdesátky. Signál Rádio, zprávy.
8: Hezké čtvrteční odpoledne i s 15. hodinou pro vás máme na Signálu zprávy. Vláda stanovila ceny paliv na zítřejší den. Maximální prodejní cena nafty v pátek klesne o 14 haléřů na 48 korun a 58 haléřů za litr. U benzínu se pak sníží o 22 haléřů na 45 korun a 92 haléřů za litr. Při autonehodě poslance Filipa Turka v centru Prahy se nestal trestný čin. Takový je výsledek vyšetřování policie. Ta celou věc postoupila k projednání možného přestupku obou účastníků. Šéf motoristů Petr Macinka uvedl, že poslance Filipa Turka v médiích rovnou odsoudili a že nečeká od nikoho omluvu. Sněžku zasáhl vítr o síle orkánu. Ráno měl v nárazech rychlost přes 128 km za hodinu. Horní úsek kabinové lanovky proto nejede. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu.
1: Co se děje v regionu?
8: Účet za jídlo připravené ze zkažených vajec se na Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy vyšplhal na 391 nemocných. U 58 z nich je navíc laboratorně potvrzena salmonelóza a u dalších se na výsledky testu čeká. Škola začala fungovat včera. Obědy zatím dováží externí firma. Kuchyň musí projít kompletní dezinfekcí a personál pak testy na salmonelu.
1: Sport.
8: Vodní slalomář Jiří Prskavec se po sezóně bez individuální medaile z vrcholných akcí vrátí k věcem, které mu fungovaly dříve. Poté, co naposledy kladl větší důraz na silovou přípravu, naopak se nyní zaměří na snížení váhy. Na dnešní tiskové konferenci věřil, že se v budoucnu vrátí na pódiové příčky.
9: Já jsem tady, myslím, minulý rok nebo možná na jaře říkal, že jsem se zaměřil víc na tu silovou složku výkonu, což se evidentně ukázalo jako ne úplně dobrý. Myslím si, že jsem sice zesílil, ale na té vodě se to moc neprojevilo, takže z tohohle pohledu se asi budu vracet spíš zpátky.
1: Signál Rádio, počasí.
8: Venku je jasno, teploty se pohybují mezi 20 a 25 stupni Celsia. Na severu Čech počítejme se silnějším větrem. V noci na pátek bude polojasno, na západě zataženo a teploty klesnou na 13 až 8 stupňů Celsia. Zítřejší páteční den bude slunečný, na západě Čech ale čekejme oblačnost a na severozápadě pak slabé přehánky. Vítr bude zítra foukat slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty během pátku vystoupají na hodnoty od 20 do 24 stupňů Celsia. Tak to byly další odpolední zprávy. Pokračuje Áďa a nabízí další osmdesátky.
1: Signál Rádio.
0: pohodově pro vás hrajeme na Signál Rádiu, kde vás ze studia zdraví moderátor Háda Adam. Jíte sami nebo spíš ve společnosti? Nová studie uvádí, že blízkost milovaného člověka u jídla má zajímavé účinky. Více si k tomu povíme už za pár minut a mezi tím další skvělá muzika.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Ladíte čtvrteční vysílání Signála rádia. Jíte rádi se svou drahou polovičkou? Ocení to patrně i váš organismus. Nová studie totiž prý uvádí, že blízkost milované osoby snižuje energii, kterou tělo vydává na to, aby se samo regulovalo. V podstatě šetříme tělu jeho práci a náš organismus si ve dvou lidech u jídla vede úsporněji. Jako vysvětlení může patrně posloužit to, že s partnerem se prostě cítíme klidněji. Ale pro zdraví pochopitelně dál platí to, že záleží na tom, na jakém pokrmu si zrovna pochutnáváme. Dobrá společnost ale určitě nebude na škodu. A to třeba i v podobě úžasné hudby 80. let. Mikrofonu se ujímají Village People.

0: Zdravím vás ze studia Signál Rádia, kde budete moct už zítra ráno opět soutěžit.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
0: V rámci naší oblíbené hry Ano nebo ne můžete tento týden až do pátku, tedy do zítra, vyhrát dvě vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Viděk a brněnské skupiny Mucha. Vystoupí letos 6. listopadu v pražském Lucerna Music Baru. Ke vstupenkám vám navíc přidáme i CDčko. Jaká jsou pravidla? Na soutěžní otázku můžete odpovědět pouze jedním jediným slovem, a to buď ano nebo ne. Když to bude správně, výhra bude vaše. Tak mějte připravené telefony s číslem do našeho studia 910 260 910. Více na www.signalradio.cz.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu. Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne, a informace, které potřebujete. To je ráno.

0: Ladíte vlny Signál Rádia, kde už nejsem sám, ve studiu je Terka Veselá, aby mě vystřídala tady za mikrofonem. Ahoj Terry.
1: Ahoj.
0: Poznala jsi mě po hlase asi.
1: Skoro ne.
0: Trošku nachlazený.
1: Maličko.
0: Ale poznala jsi mě aspoň takhle, přes obličej.
1: To ano, to se zatím nemění.
0: Moc tě zdravím. Už nám přišel podzim. A já to poznám vždycky nejenom podle toho počasí, ale i podle jídla a podle dýní, protože všude se najednou objevují dýně a
1: ano.
0: Všude se objevují pokrmy prostě s dýněma. A mě zajímá, ty máš taky ráda dýně, viď?
1: Hele, miluju a už jsem teda dělala dýňovou polívku.
0: Dýňovou polívku? Mm-hmm. A co máš nejradši z těch dýní, když to vezmeme takhle?
1: Asi právě tu polívku. Fakt jako jí miluju a dělám si ji podle mě třeba nevím, dvakrát do měsíce.
0: No já jsem se divil, že z těch dýní jde udělat úplně všechno. Úplně, ta polívka, těstoviny, cokoliv.
1: Jo, noky.
0: Všechno můžete tam přidat dýni, je to skvělý univerzál a teďka do toho podzimu se to nádherně hodí, že?
1: Ano.
0: Dokonce jsem teďka viděl, že už v některých prodejnách jsou vánoční.
1: To už je jako na mě trošku moc, to je moc brzo za mě.
0: Vánoční,
1: ale
0: cukrový kalendář, já říkám si, tyjo, to jsem se nějak posunul v čase.
1: Trošku, já bych začala zase jenom tou dýni, nebo zůstaňme u ní teprve.
0: Zůstaňme u podzimu, u dýní a u naší skvělé hudby 80. let, se kterou se taky posouváme v čase. Terry, užij si vysílání.
1: Děkuji, ty odpolko.
0: Ada Adam se s vámi loučí a těším se na vás zase v neděli ráno. Ahoj.

0: Erasure na Signál Rádiu uzavírají 15. hodinu. Před námi je rychlý pohled na silnice a zprávy, které si pro vás připravil Honza Navrátil. Ale potom už se můžete těšit na nový playlist 80., který otevřou Freddie Mercury, Cher nebo Michael Jackson.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Při 16. hodině si dejte pozor na Pražském okruhu ve směru na D7. Na 10. kilometru se srazilo nákladní vozidlo s osobním a je tu neprůjezdný pravý jízdní pruh. Pohodové cesty vám přeje Signál Rádio.
1: Když slyšíš

0: To nejlepší z 80. let.
1: Jablka pod lisem, chleba v peci a kejklíř v akci. To je moštování na semenci. Přijďte 3. října od 10 do 17 hodin do Přírodovědného muzea Semenec. Kompletní program na muzeumsemenec.cz.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem. Signál Rádio, zprávy.
5: Hezké odpoledne, 16. hodina je tady, pojďme na zprávy. Schodek státního rozpočtu na konci září vzrostl na 194,5 miliardy korun ze srpnových 186,1 miliardy. Byl tak čtvrtý nejhlubší od vzniku země. Loni v září činil 153,9 miliardy korun. Jihočeští policisté kvůli očekávanému příjezdu účastníků celoevropského srazu tuningových vozidel od rána monitorují hlavní příjezdové trasy do České republiky, vyhodnocují pohyb aut směřujících na české území. Pokračuje mluvčí policie David Chaloupka.
6: Již od čtvrtečního rána monitorujeme hlavní příjezdové trasy do České republiky od bývalých hraničních přechodů a průběžně vyhodnocujeme pohyb vozidel směřujících na naše území. Pod zvýšeným dohledem jsou především dálnice D1, D2 a další významné silniční tahy na jižní Moravě. Věnujeme se též odpočívkám a čerpacím stanicím, kde se mohou tuningové vozy setkávat.
5: Připomeňme, že v Praze a Brně se má 2. a 3. října uskutečnit ilegální sjezd až tisíců tuningových aut. Evropská unie zpřísňuje svůj postoj k migraci. Členské státy krom dalšího schválily možnost zřizovat návratová centra v takzvaných třetích zemích pro migranty, kteří pobývají ve státech unie nelegálně. Centra tak mají zajistit rychlejší a efektivnější navracení neúspěšných žadatelů o azyl do zemí, odkud přišli.
4: Co se děje v regionu?
5: Do Prahy, konkrétně na letiště Václava Havla, se dnes vrací letoun Airbus A380. Největší dopravní letadlo světa se po několika měsíční pauze vrací na pravidelnou linku mezi Prahou a Dubají. Společnost Emirates nasazuje letoun s modernizovaným interiérem a cestovní třídou Premium Economy. Letoun, který je potěšením pro fotografy a pozorovatele letadel, nabízí místo pro 508 cestujících.
4: Sport.
5: Mladé Boleslavě se dnes půjde na florbal, konkrétně na pohár mistrů. Pokračuje sporták Petr Plintovič.
7: Florbalisty Mladé Boleslavy čeká odvetné čtvrtfinále Champions Cupu proti Turgau. Ve švýcarsku klub Amex Florbal Mladá Boleslav prohrál 4-6. Doma tak musí český mistr vyhrát, aby dostal zápas do prodloužení. Utkání mezi domácí Bolkou a švýcarským celkem Turgau začíná večer v 6:30.
4: Signál Rádio, počasí.
5: A i další odpolední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je jasno a teploty měříme až kolem 25 stupňů Celsia. V noci na pátek bude polojasno s teplotami od 13 do 8 stupňů. Páteční den pak bude poměrně slunečný. Na západě Čech ale čekejme oblačnost a na severozápadě se místy objeví i slabé přehánky. Vítr zítra zafouká slabý proměnlivý a nejvyšší denní teploty na horách vystoupají na hodnoty kolem 15 stupňů. Ostatních částech Česka pak naměříme mezi 20 a 24 stupni. Tolik další zprávy. Hezké odpoledne.
4: Signál Rádio.
8: Krásné odpoledne ze studia Signál Rádia. Máme tady 16:00 odpolední. Moc vás zdraví Terka Veselá. Ale nebudu jediná. Na pozdrav se už těší i Freddie Mercury, Cher a Michael Jackson. Ale potom i kolega Luboš Dvořák, který pro vás bude mít zajímavou novinku ze silnic. Máte se na co těšit, ale teď už si užijte poslech.
4: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Samotný král popu vám hrál ze Signál rádia, kde se teď slovo převezme kolega Luboš Dvořák.
1: Do klubu Alberte je známá hláška ze staré TV reklamy, která by se mohla stát už skutečností. A to tak, že nasednete do přivolaného auta a ono vás bez řidiče odveze třeba do hospody a zpět. Česko uznalo prozatímní evropské schválení systému Tesla FSD Supervised a umožnilo jeho používání také na našich silnicích. Česko se připojilo k Nizozemsku a dalším 5 evropským státům, které schválení systému již převzali. Jenže ono to s tou návštěvou restauračního zařízení nebude tak rychlé. Povolen je systém úrovně 2, tedy pouze částečnou automatizaci řízení. Řidič proto musí po celou dobu sledovat provoz a musí být připraven okamžitě převzít řízení.

0: Čtvrtečním odpolednem vás provází Signal Radio, které si můžete najít i skrze naše webovky. A já bych vás teď chtěla pozvat především do sekce Aktualit, protože tam vám průběžně sdílíme různé tipy na akce. A dočtete se tam, že už třeba tuto sobotu Zoo Zlín a Zámek Lešná pořádají večerní lampionové prohlídky. Na těch vás čeká opravdu ojedinělá atmosféra, protože se v rámci programu vydáte po stopách vzácného náhrdelníku. Pomáhat vám budou průvodci v dobových kostýmech a rázem se z obyčejné prohlídky stane hotové dobrodružství. Tak pokud vás akce zaujala, koukněte na www.signalradio.cz.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Radio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Ke konci hodiny nám na Signal Rádiu zaspíval Rick Astley. Do hodiny 17. předá hudební štafetu například Bee Gees, Bengals nebo Elton Johnovi. Ale nyní je čas na dopravu a zprávy Honzy Navrátila.
1: Signál Rádio, doprava.
0: S nehodami začneme na D1 ve směru na Ostravu, kde havarovalo nákladní vozidlo na 194. kilometru. Počítejte tady tedy s možným zpožděním. A to potom i ve Strahovském tunelu v Praze, kde se ve směru na Břevnov srazila dvě osobní auta a kde je neprůjezdný levý jízdní pruh. Buďte za volanty opatrní.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Čtvrteční odpoledne je v plném proudu, i v 17 hodin pro vás má Signál Rádio další čerstvé zprávy. Vodohospodáři oznámili další výsledky kontroly vody ze vzorků od Odoleny vody. Všech 130 nových vzorků splnilo limit pro olovo. Vyhověl i Postřižín, kde byl v úterý nadlimitní výsledek. Voda ale dál pitná není. Požární ochranu Národního parku České Švýcarsko posílila nová specializovaná technika. Správa parku dnes převzala dva nové stroje. Těmi jsou dálkově ovládaný pásový hasičský robot a čtyřkolka s přívěsem. Součástí předání byly také dva šeky na zhruba 1 milion korun. Jak finance Národní park využije, tak to říká ředitel správy Národního parku České Švýcarsko Petr Kříž.
2: Pak jsme dostali finanční dary, které využijeme na doplnění našeho systému dronového protipožárního dozoru. V současné chvíli jsou v Národním parku dvě stacionární dronové stanice, které moji kolegové v krizových dnech, kterých bylo letos hodně, minimálně v ranních a večerních hodinách vlastně na dálku ovládají a prostřednictvím těch dronů vlastně kontrolují park, jestli někde není nějaký problém.
1: Dodejme, že komplex opatření začala správa parku budovat po rozsáhlém požáru v roce 2022. Předání darů se uskutečnilo dnes ráno nedaleko Mezní louky na Děčínsku. Při studentských blokádách a protestech, které v posledních dnech otřásají Francii, byla dnes ráno mimo jiné zničena vstupní hala Lycea Nelsona Mandely v centru Nantes na západě země. Z násilností, které propukly i v dalších městech, politici viní radikálně levicové sdružení Nepodrobená Francie. Premiér země svolal meziresortní krizovou skupinu.
0: Co se děje v regionu?
1: Hlavní město ve spolupráci s právnickou fakultou Univerzity Karlovy opět veřejnosti nabídne bezplatné právní poradenství. Studentská právní poradna bude fungovat v přízemí Škodova paláce v Jungmanově ulici v zimním semestru od 5. října do 16. prosince a v jarním semestru pak od 15. února do 19. května. Poradna je určena lidem, kteří potřebují základní orientaci v právních otázkách a možnostech řešení své situace.
0: Sport.
1: Cyklista Matyáš Vacek na nadcházejícím mistrovství Evropy startovat nebude. Jeho původní plány totiž zmařilo zranění nosu, který si zlomil při pádu v neděli během silničního závodu mistrovství světa. A Anna Šindelářová obsadila 6. místo ve skýtu na mistrovství Evropy ve sportovní střelbě v brokových disciplínách. Společně s reprezentačními kolegyněmi Barborou Šumovou a Martinou Kučerovou získala bronz v týmové soutěži.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A ve zprávách pojďme také na počasí. Venku je stále jasno a teploty se stále pohybují vysoko i kolem 25 stupňů Celsia. V noci na pátek bude obloha polojasná až oblačná, na západě i zatažená a teploty klesnou na 13 až 8 stupňů Celsia. Zítřejší páteční den nám nabídne teploty od 20 do 24 stupňů Celsia, na západě naměříme kolem 18 a na horách kolem 15 stupňů. A bude slunečno. Na západě Čech počítejme i s oblačností a na severozápadě pak se slabými přeháňkami. Tolik zprávy v 17 hodin. Vrací se Terka a nabízí opět další muziku.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Hezké odpoledne ze studia Signál Rádia. Snad máte všichni za doprovodu našich 80. pohodový den. Brzy uslyšíte Eltona Johna, Bee Gees nebo Bengals, ale zároveň si řekneme, jaká tři semínka jsou údajným kartáčem pro střeva. Tak si užívejte signálovou jízdu naplno a já vám ještě jednou přeju pěkné odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

To byl hit Manic Monday na Signál Rádio. A jestli je tu někdo, kdo by potřeboval podpořit trávení, mám pro vás tip od harvardského doktora, který tvrdí, že existují tři malá semínka, která dokážou vyčistit střeva jako kartáč. Předpokládám, že všechna budete znát, ale prý je spousta lidí jí špatně. Jako první jsou velmi známá chia semínka, která zpomalují vstřebávání cukru a vyživují střevní mikrobiom. Je ale důležité, aby se nikdy nejedla suchá. Nechte je tedy alespoň 20 minut, nejlépe ale celou noc namočené ve vodě. Jako druhé je semínko lněné, které je úžasné na záněty, hormony i cholesterol, ale musí se prý vždycky namlít, protože v celku je v podstatě k ničemu. A jako poslední, asi nejméně známé semínko je semínko bazalkové. To je údajně dost podobné chia semínku, ale nabobtnává rychleji. Nejlepší je prý tohle trio chia, lněných a bazalkových semínek nakombinovat a dávat si ho třeba každé ráno, ať už do kaše, jogurtu nebo do smutí, a vaše střeva by se měla cítit jako znovu zrozená. Tak to zkuste a my pokračujeme v hudbě.

0: Rádio rozhodně nechybí. Za chvíli ho načerpáme i s Pierrem Coso a Bonnie Bianco nebo s Aháky, ale teď si pojďme připomenout, o co ještě zítra soutěžíme.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Aha, a Take On Me, velká pecka nejen 80. let, to vám hrálo Signál Rádio. A další pecka bude z našeho Magiče.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes do něj vložíme kazetu Roberta Palmera a přetočíme ji na hit Addicted to Love. Při poslechu tohoto singlu si asi budete říkat, že zní, jako by vznikl někde na pomezí rocku a popu. A není to daleko od pravdy. Palmer totiž původně Addicted to Love zamýšlel jako spolupráci s dalšími muzikanty a tak se na nahrávce potkalo hned několik výrazných hudebníků. Na kytaru tu hraje Andy Taylor s Duran Duran a za bicími sedí Tony Thompson s Chic. Palmer si ale nakonec písničku nechal pro sebe, vyšla v roce 1986 a dostala se až na první místo americké hitparády. Tak pojďme na to, já mačkám play.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Hit Shine u nás na Signál Rádiu dostal do 4 minut před 6 hodinou. Vy se už můžete těšit, že ta sebou přinese 80ky od Simple Minds, Bad Boys Blue nebo Rose Lawrence. Ale než je v éteru uslyšíte, předáme slovo Honzovi Navrátilovi a společně koukneme na silnice.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V poslední dopravě zamíříme do ulice Veletržní na Praze 7, kde se střetlo osobní auto s autobusem. Proto tady radši počítejte s možným zdržením. A ještě se přesuneme na D11 ve směru na Jaroměř, kde je na 54. kilometru neprůjezdný pravý jízdní pruh. Na obou místech projíždějte opatrně a mějte bezpečné cesty po zbytek dne.
2: Tati, co je to hybrid?
3: To je auto.
2: A co je to superhybrid?
3: To je Chery.
4: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
5: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
6: Více na cherrymotor.cz.
7: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu v Lucerna Music Bar Praha.
4: Jablka pod lisem, chleba v peci a kejklíř v akci. To je moštování na semenci. Přijďte 3. října od 10 do 17 hodin do Přírodovědného muzea Semenec. Kompletní program na muzeumsemenec.cz.
1: Když slyšíš to,

0: To nejlepší z 80. let. Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký čtvrteční podvečer, 18. hodina je tady, na signálu jsou připraveny další zprávy. Problémy u jednoho z dodavatelů stojí za omezením výroby v závodě Škoda Auto. V dotčených provozech částečně redukuje počet směn v závislosti na dostupnosti dílů, kterých komponentů, provozů a modelů se omezení týká, firma ale neuvedla. Vláda stanovila ceny paliv na zítřejší den. Maximální prodejní cena nafty v pátek klesne o 14 haléřů na 48,58 haléřů za litr. U benzínu se sníží o 22 haléřů na 45,92 haléřů za litr. Hudební festival Metronom Prague končí. Akce, na které v minulosti vystoupili Sting, Alanis Morissette nebo Iggy Pop, měla desetiletou historii. Konec festivalu oznámili jeho pořadatelé. Generálmajor Sergej Nikitušin, náčelník správy výcvikové a materiální základny hlavního ředitelství bojové přípravy ozbrojených sil Ruské federace, byl včera zatčen v Moskvě. Do vazby putoval v rámci trestního řízení, o kterém ale nejsou známé další podrobnosti.
0: Co se děje v regionu?
1: O jízdy ve zrekonstruované lanovce na Pražský Petřín je zájem. Dopravní podnik za prvních 8 dní provozu přepravil téměř 100 000 cestujících a kvůli enormnímu zájmu přidal i skoro 200 jízd mimo pravidelný jízdní řád. Podle dat dopravce se denně lanovkou sveze v průměru více než 10 000 lidí.
0: Sport.
1: Tenista Jakub Menšík v prvním kole v Pekingu porazil 6-4 a 7-6 Alexandra Bablika z Kazachstánu. A basketbalistka Julie Pospíšilová si poprvé zahraje Evropskou ligu. S francouzským klubem Flames Carolo postoupila do prestižní soutěže z kvalifikace po vítězství na hřišti Benátek 81-55. Česká reprezentantka přispěla ke včerejší výhře celkem 7 body.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci na pátek bude polojasno až oblačno, na západě i zataženo a teploty klesnou na 13 až 8 stupňů Celsia. Zítřejší den bude poměrně slunečný, na západě Čech ale počítejme s oblačností a na severozápadě pak se slabými přeháňkami. Vítr v pátek zafouká slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty naměříme od 20 do 24 stupňů Celsia. Na západě se teploty budou pohybovat kolem 18 a na horách kolem 15 stupňů. Tolik zprávy na signálu ve čtvrtek s datem 1. října. Hezký zbytek dne s naší muzikou přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Pěkný podvečer s 18. hodinou. Na Signál Rádio je s vámi stále Terka Veselá. Já už co nevidět nabídnu Simple Minds, Sophie B. Hawkins nebo Bad Boys Blue. První říjnový den je tu, kolega Jirka Svoboda si ho za chvíli vezme pod hledáček a poví vám, co se v tento den stalo v minulosti, ale já už tak jako prozradím, že byl například otevřen Disneyland. O tom ale až Jirka, vy teď užívejte další várku hudby.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ve čtvrt na sedm nám hrála německá kapela Bad Boys Blue. Už je ale na čase, aby si od ní mikrofon převzal kolega Jirka Svoboda.
1: Ladíte Signál Rádio, je 1. října a v roce 1971 to byl den, kdy na Floridě otevřeli první zábavní park Walt Disney World, dnes známý jako Disneyland. A už přináším i další dnešní výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den byla v roce 1997 v České republice snížena maximální rychlost v obcích na 50 km v hodině a na dálnicích byla naopak zvýšena na 130 km. Za hodinu. V roce 1996 první pilotka českých aerolinií absolvovala první let na lince Praha-Záhřeb jako druhý pilot. V roce 1946 byla v britském Oxfordu založena organizace Mensa International, která sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi. V roce 1873 byl položen základní kámen novogotické dostavby katedrály svatého Víta na Pražském hradě. A v tento den byla v roce 1781 v Praze na Staroměstském náměstí v domě u Bílého jednorožce otevřena první půjčovna knih a časopisů.

0: Půl sedmé si dopřáváte to nejlepší z osmdesátek na Signál Rádiu. A už za chvíli se z vašich reproduktorů polinou hity od Madony, Tiny Turner nebo Falka. Tak nás laďte i nadále.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádia.

0: Ladíte signál rádio, kde nás za architektonickými skvosty zavede kolega Luboš Dvořák.
1: Proměny bydlení od historických vil a činžovních domů přes panelová sídliště až po současnou architekturu nabídne od 1. do 7. října letošní den architektury v Libereckém kraji. Festival má motto Bydlím tady sem. Do programu 16. ročníku se zapojí Liberec, Jablonec nad Nisou, Kamenický Šenov, Vratislavice nad Nisou, Turnov a městy z Zdislava. Jde o vybrané příklady bytových domů, dělnických kolonií, sídlišť i nových obytných čtvrtí a zdařilých novostaveb pro specifické bydlení, které ukazují, jak se proměňovaly představy o domově a jaké výzvy řešíme dnes. V Liberci festival nabídne 3 komentované procházky částmi starého města. Zájemci navštíví i experimentální dům architekta Karla Hubáčka. Stavba byla prvním pokusem o prefabrikovaný rodinný dům v Československu a dnes připomíná tvorbu jednoho z nejvýznamnějších architektů minulého století, který je podepsán pod Horským hotelem a vysílačem Ještět. Prima podzimní vycházky přeje Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio.
1: Pěkný večer, máme 7 hodin na Signál Rádio, to znamená nový playlist 80. Hrát nám budou Eurythmics, Queenie s Georgem Michaelem nebo Sandra. A jestli se doma schováváte staré pohlednice, tak si i řekneme, jestli je možné, aby zrovna některé z nich měly velkou cenu. Nejdřív ale hudba, kterou vás provází Terka Veselá. Pěkný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Vezete se na vlnách osmdesátek, ale tahle doba určitě není významná jenom díky hudbě. Ceností přinesla více a mnoho z nich můžete mít i vy doma. V dnešní době si můžete vydělat starými kazetami, deskami, ale taky třeba naprosto obyčejnými pohlednicemi, které jsou ale svým datem všechno jen neobyčejné. Zatímco tehdy šlo o běžné suvenýry z dovolených nebo krátký pozdrav z výletu, dnes se z některých z nich stávají sběratelské kousky. Staré fotopohlednice totiž můžou zachycovat místa, která se za tu dobu změnila k nepoznání, třeba hotely, nádraží, koupaliště, sídliště nebo obyčejné ulice bez reklam a aut. A právě tyhle detaily, které nám mohou připadat nezajímavé, dělají z obyčejných

dřevěného papíru naprostou cennost. Důležitá je ale samozřejmě i zadní strana. Napsané datum, poštovní známka nebo razítko, tohle všechno hodnotu jenom zvyšuje. A pokud jsou rohy zlámané, papír je zežloutlý nebo se na něm udělaly skvrny, i to může ku podivu pomoci. Tak pokud doma máte krabici od bod plnou fotopohlednic, kterou byste třeba jinak vyhodili, víte, co s ní máte dělat.

0: OMD vás dostali do pár minut před 7:30 a už za okamžik na ně svými osmdesátkami navážou Phil Collins, M People nebo Julian Lennon. Tak laďte ten nejlepší signál i nadále.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Ladíte Signál Rádio, kde pro vás další hit má posluchač Jirka.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Ahoj Jirko, slyšíme se.
2: Ahoj Teresko, ano, slyšíme se, tě moc zdravím do Signálu.
0: Já tebe. Dnešní písnička na přání je teda v tvé režii. My jsme tady něco předvybrali, tak prozrať, co to bude a komu to pošleš.
2: Ano, prosím tě, já bych tě hrozně moc rád poprosil od Falka, no a jak my prostě říkáme, Genie. No a já bych písničku chtěl věnovat, protože dneska je vlastně mezinárodní den kávy, tak nám všem, co nám dneska ta káva chutnala ještě o level víc než normálně. A ještě vlastně mezinárodní den lékařů, lékařek, takže i samozřejmě pro ně, že děkujeme, že i v těchto nelehkých situacích pro nás děláte maximum a já jsem za to hrozně moc vděčný a vůbec všem posluchačům. A jelikož se blíží víkend, Teresko, ať nám zítra ten pracovní den tohle z toho týdne uteče. O víkendu ještě hlásí, že má být krásně, takže i všem prostě co se bude grilovat.
0: Teda to si to všechno tak krásně zhrnuli, abych to nemohla říct lépe. A moc děkujeme, že vůbec takhle voláš, že můžeme hrát podle vás posluchačů. A Falko a Genie už letí pro tebe.
2: Super, no vysíláte prostě pozitivní signály, no tak to by bylo, aby nebylo. Takže Teresko, děkuji a měj se moc krásně, pěkný večer všem.
0: Taky, ahoj.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

Signál Rádio je s vámi i o víkendech. V sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.

0: Signál Radio. Signál Radio.
1: Krásný večer, posloucháte Signál Radio a jeho nikdy nestárnoucí osmdesátky. Osmou hodinu nám započnou Talking Heads, Boney M. nebo Stevie Wonder. A pokud si říkáte, že to nemůže být lepší, tak se mikrofonu ujme i kolega Lukáš Bláha a skrze signály hudební minulosti si posvítí na 1. říjnový den. Tak to už v následujících minutách. Ještě jednou hezký večer vám přeje Terka Veselá.
0: Signál Radio. To nejlepší z 80. let.

0: To byl Stevie Wonder na Signal Rádiu. Už za chvíli zazní Sixpence None the Richer, ale teď už kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Začínáme velkým milníkem pro muziku. Sony Corporation totiž v japonském Tokiu představuje úvodní říjnový den roku 1982 první komerčně dostupný přehrávač kompaktních disků. Jeho cena se pohybuje okolo 650 amerických dolarů pro představu tehdejších 19 000 korun. Alba převedená na formát CD se pomalu dostala na severoamerický trh a jako první jde do prodeje 52nd Street domácího zpěváka Billyho Joela.

Druhá vzpomínka je mladší jen o 12 měsíců a jdeme tedy na start října 1983. V něm se Bonnie Tyler stala první a doposud jedinou velšskou umělkyní, která si to vyšlápla na vrchol prodejní hitparády Spojených států. Skladba popisující příběh lásky upírů měla původně lehce přes 7 minut, ale došlo ke zkrácení na 4,5, aby byla přijatelnější pro rádiové posluchače.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: A právě dnes uplynulo 7 roků od úmrtí Karla Gotta. Mnohonásobný zlatý slavík zemřel ve věku 80 let poté, co se léčil s akutní leukémií. Vdova po zpěvákovi Ivana Gottova skrze sociální sítě oznámila, že připravila výjimečné překvapení. Na jeho hrob byla umístěna deska s otisky jeho dlaní. Příznivci se tak budou moci mistra pomyslně dotknout.

0: Eteru Signal Rádia zněli The Stranglers. Co nevidět, se v něm ozve i Modern Talking. Ale teď si pojďme připomenout soutěž tohoto týdne, protože tentokrát pro vás máme krásnou cenu v hodnotě 2 vstupenek na společný koncert slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha, který se uskuteční 6. listopadu v pražském Lucerna Music Baru. Ještě zítra tedy poslouchejte ranní vysílání s Lukášem Bláhou. Dovolejte se do studia na číslo 910 260 910. A nechte si položit otázku. Správná odpověď bude pouze ano nebo ne a tohle jediné slovo rozhodne, jestli zrovna za vámi naše cena poputuje. Tak přejeme hodně štěstí a pokud by vás o soutěži zajímalo cokoliv dalšího, všechno najdete na www.signalradio.cz.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

chvíli před 8:45 vám do uší hrajou ty nejlepší hity z 80. let. Přestože se s vámi pro dnešek loučí Terka Veselá, tak to nic nemění na tom, že hrát budou dál. Určitě si počkejte na Ricky Epovery, Foreigner nebo New Order a my se slyšíme zase zítra ve 16:00. Tak užívejte večera a zítra naslyšenou.

0: Sledujte Signál Rádio také na sociálních sítích. Těšíme se na vás na Facebooku nebo Instagramu. Buďte s námi i v online světě.
1: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých 2 letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu v Lucerna Music Bar Praha.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádio. Posloucháte online
1: na signalradio.cz.

0: tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
1: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magreťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.